0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hudba na prvním místě. Express FM.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
0: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
4: Jo, jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Music. First.
0: Express FM.

0: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Proč se culíš?
8: Protože budeme krásný.
7: To už přece jsme.
8: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
7: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
8: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
9: Express.
10: Music first.
9: Express FM.
11: Hey bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many niggas that can handle me.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 7 hodin, jsou tady první dnešní zprávy. Mobilní aplikace e-doklady, která umožňuje prokazování totožnosti pomocí digitální kopie dokladů, fungovala během voleb do obecních zastupitelstev a prvního kola hlasování do části Senátu bez problémů. Digitální doklad si před volbami či během nich aktualizovalo 247 tisíc uživatelů a počet ověření totožnosti pomocí e-dokladu se odhaduje na více než 100 tisíc. Švédská Královská akademie věd dnes oznámí nového nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Skončí tak vyhlašování letošních laureátů tohoto prestižního ocenění po týdnu, kde byly postupně zveřejňováni držitelé Nobelovy ceny za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír. Překážkový dostih Velká Pardubická po druhé za sebou vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Steptowna navázal desetiletý valach Final Orders, který se v jeho sedle radoval žokej Keith Michael Donahy. Bude dnes polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, ale pak se vyskytnou třeba i slabší přehánky, zejména na horách na severu a severovýchodě. Mohou být nad 1100 metrů i smíšené nebo sněhové. A večer budou srážky ustávat a obývat oblačnost a teploty 10 až 15, na jihu Moravy ještě 17 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: 7 hodin na 2 minuty k tomu. Ano, já jsem sliboval, že dnes už tady bude společně s námi Babu. Taky jsem ale už v průběhu týdne jen tak jako trošku varoval, aby ji třeba nepřekvapil nějaká

0: faraonova pomsta. Ona tomu říká Morimbundus. Nevím, kde je ta pravda. V každém případě potřebovala a požadovala ještě jeden den volna. To už tak po těch dovolených bývá. Takže jsme jí to dopřáli, takže zítra snad už by mohla být na značkách. Na Expressu vás zdraví Václav, 7 hodin a 2 minuty před námi. Ellie Goulding, taky Jamie T, anebo Adela a její Nicole Kidman.
1: Express ráno.
2: Express FM.

Novinka. Novinka. Express FM. Adela.

Kidman na Express FM v Express ránu. Mám připravený nějaký věci, o kterých bych rád jako promluvil. O tom, že Celine Dion měla jakousi nehodu během svého vystoupení v Paříži. Čeho se to týkalo, tak to vám samozřejmě také prozradím. Jinak čeká nás nová nějaká, v podstatě taková reality show, která se bude jmenovat Policajti a zloději, nebo v tom slova smyslu. A bude to i v Česku. Tak jenom, abyste věděli. A mám tady také připravený takovou informaci o tom, že proč vlastně si dáváme čokoládu jako dárek. Jak to vzniklo, kdy to prostě bylo poprvé a jak se to přeneslo i do Evropy. Taky o tom promluvíme. Jinak nás samozřejmě čeká nakopávač, to ještě v téhle té hodině určitě. A samozřejmě nezbytné informace pro ráno. O půle se tak jako mrkneme třeba na to, jak to vypadá na silnicích, ale zatím tedy to dáváme k klidu a posíláme další muziku. Tady jsou Paramore, Running Out of Time.

0: na Max. Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže?
7: Máme je v TUI.
6: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
7: Máme je v TUI.
6: Mallorca a její Tyrkysové moře?
7: Máme je v TUI.
6: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
7: Máme ho v TUI.
6: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
7: Máme v TUI.
6: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
9: Podzim chutná nejlíp, když je pestrý. Nové sezonní menu v salaterii Ugo v obchodním centru Letňany přináší oblíbené podzimní suroviny, svěží kombinace i poctivé polévky. A nechybí ani dýně. Hned v 5 různých podobách. Stavte se ochutnat podzim do Ugo v obchodním centru Letňany.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

Sam Fender a People Watching na Expressu 7.23, to je aktuální čas, dneska je pondělí 12. října a Marcelové mají dneska svátek, takže všechno nejlepší, pánové. Mimochodem, možná, že dneska dostanete bombošku, neboli čokošku, nebo chcete-li čokoládu, bomboniéru, prostě něco, co obsahuje kdysi dávno tedy vlastně tu čokoládu jako takovou. Už Aztékové věřili, že kakao je darem bohu, kterým podle legendy jako jediný plod z ráje přinesl bůh. Jehož jméno se obávám vyslovit, protože bych ho asi tak jako pokazil. Ta kávová zrna byla tak vzácná i v majské civilizace, které, když se používaly jako platidlo. Nebo během důležitých obřadů, třeba když se dva lidé rozhodli vstoupit do manželství, tak kakao bylo součástí svatebního rituálu. A teď nemyslím jako kakao, jako že byste si udělali kakao s mlíčkem a cukrem a že byste prostě takhle určitě ne. A říkalo se třeba, ty to ti dávám na znamení, že tě přijímám za svého manžela. A ženich její gesto oplatil novými sukněmi a dalšími 5 kakaovými zrny se stejným slibem. Bylo to takový hezký. Pak se dostala ta čokoška, ty kakaový boby i do Evropy. Podařilo se to prý až na podruhé, že to se to bylo jako takhle oblíbené. No a ve finále tedy se zjistilo, že čokoláda chutná ve dvou nejlépe, to je jasná věc. A ještě potom taky vlastně to přišlo tak, že pak byly i poprvé ty pralinky, které se z toho vyrábějí. Bylo to v Bruselu 1857, když švýcarský rodák Jean Neuhaus si otevřel lékárnu a balil v ní hořké léky do tenké vrstvy čokolády, aby je pacienti snáze spolkli. A o půl století jeho vnuk, taky Neuhaus, taky Jean, zkusil dát do čokolády místo léku sladkou náplň a v roce 1912 tak vytvořil úplně první pralinku. No a pak ji prodávali v papírových kornoutech, ale ty nebyly úplně dostatečně chráněny. A jeho žena proto navrhla krabičku ovázanou stuhou, dnes známou jako balotin, ve které pralinky konečně vydržely neporušené a vypadaly hezky i jako dárek. A teď mě možná budete proklínat, protože si řeknete, tak on tady mluví o čokoládě a já jsem na ní zrovna dostala, nebo dostal chuť. A sáhnete do své oblíbené přehrádky, kde tam ta čokoláda je a vy si takhle posladíte a vylepšíte ráno. Co? Dobrý ne. Tak jo, a ještě k tomu přidáme muziku. DJ Shadow, De La Soul, Rocket Fuel.

0: Autotune na 1000% v podání Strokes, Lonely in the Future. 7:32, už vlastně 33. Komplikace v Praze jsou na Pražském okruhu, exit 21, směr D1, dva osobáky v sobě. Pozor si dejte také v ulici k Barandovu, měli jsme tam hlášenu dopravní nehodu, ta by snad už ale mohla být odstraněna. Silnice 1/8, tedy Cínovecká, Praha, Ďáblice, dopravní nehoda. A to není všechno, komplikace je třeba u Humpolce, pokud pojedete, sjedete z dálnice a u Vystrkova, máme tam hnedka dvě auta v sobě. I tohle se teď aktuálně řeší.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
3: Express FM.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
6: Mami!
5: Oh, tak co jste dneska s tetou vyváděli?
6: Vystřihovali jsme slana.
5: Vystřihovali?
6: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
7: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Trenírkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Express FM.

0: Tak tedy Muse s Supermassive Black Hole, 7:47. Před námi v tomto čase je tradičně, protože je pondělí, pondělní nakopávač. A já jsem přemýšlel, co bych vám tak jako pustil, čím bych vás mohl dostat. A nakonec jsem tu inspiraci našel na našem webu expressfm.cz, kde se psal rok 1974, tedy bavíme se o takovém kalendáriu, jdeme opravdu hodně jako do historie, je to 52 let, kdy Debbie Harry, Fred Smith a Billy O'Connor a Christine poprvé vystoupili živě. Původně se totiž jmenovali Angel and the Snake, ale nakonec tedy pro svůj nový název Blondie získali od řidičů kamionu, kteří na platinově blondětou zpěvačku pokřikovali: "Hej, Blondie!" A tak už jim to prostě zůstalo. No a tenhle ten song, který jsem vybral od nich, tak mě úplně dostal ve filmu House of Gucci, kdy tam prostě ten Adam přijde do toho klubu a tam to hraje. Heart of Glass, prostě nepřekonatelná věc. Takže pro mě nakopávač, pro někoho možná jako způsob, no tak už to vypnu a pojedu do práce. Dobrá, ale pokud zůstanete, budu rád.
1: Raní

Tohle je jeden z důkazů, že v hudbě už snad bylo asi všechno vymyšleno a jenom se to opakuje. Tohle byl rok 1985, kdy Colonel Abrams udělal svůj hit Trapped, no a Colter udělal už asi 450. verzi téhle skladby. V každém případě teď to dohrává na Expressu. Za 5 minut tady bude 8. hodina, čekají nás další zprávy, ale ještě než se k ním dopracujeme, tak si dáme Joe, End of Beginning, a teď je tady připravena Gracie Abrams a její single Hit the Wall.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Letos podruhé bude jednat Národní koalice pro boj se suchem. Dnes se odborníci společně s premiérem Babišem budou snažit hodnotit aktuální hydrologickou situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice. Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, které pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Uvedly to tiskové agentury. Zpráva přichází několik dní poté, co Jižní Korea otestovala svůj první systém hypersonických klouzavých střel. Hokejisté Pardubic v utkání 10. kola extraligy zdolali 13-5-4 v prodloužení, které v čase 62-57 rozhodl Jan Mandát. Oceláři v 10. zápase sezóny ztratili první body a vedou tabulku o 2 body před Dynamem. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách, na severu a severovýchodě území, kde mohou být nad 11 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat na oblačnosti. Teploty dnes 10 až 15, na jihu Moravě 17 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Express ráno.
1: Na Express FM.
2: Musím říct, že jsem si to tak trošku jako myslel. Nechci říkat, a to nesnáším, já jsem to říkal. Myslel jsem si to, že to takhle by mohlo dopadnout a nakonec tady skutečně se tak stalo, že babu ještě si prodloužila dovolenou o jeden den. Možná o dva, kdo ví. Ale já doufám, že už bude v pořádku po návratu z dovolené, že se dala dokupy, že už je prostě ten návrat od těch pyramid, že už jako je v pohodě, že už to je jako dneska jen tak jako se srovná a pak nastoupí úplně v klidu a v zenu do vysílání Expressu. Zdraví vás Václav, máme 8 hodin a 3 minuty, to, co je před námi, to jsou Temper Trap a také Carlita a Sophie Tucker, Manhattan.
1: Express ráno.
0: Express FM.

Celkem na pohodu jsou tady Carletta, Sophie Tucker a jejich Manhattan. My se ale v tuto chvíli půjdeme podívat do Paříže, protože tam má teď pařížskou 26-denní rezidenci zpěvačka Celine Dion. Poté, co překonala ten syndrom stuhlosti, tak se nakonec vrátila na pódy a všichni to samozřejmě hodnotili kladně. Bylo to úžasný, všichni přejou, aby prostě se jí dařilo. Ovšem hnedka tady titulek, že sebou prostě řízla na pódiu. Tak se jdu běžím podívat, co se teda stalo. Ona měla takový jakože kalhoty, vepředu trošku delší, nějak se to tam zašmodrchalo o podpatek a prostě sebou jebla na pódium, jenom se jako opřela o ruku, pak zase vstala, hnedka hodila paleček nahoru, zpívala u toho Dance on the Monde, neřekla ani sakrble a normálně pokračovala dál, takže všechno v pořádku. Čekal jsem, že s tou bude nějaká větší zápletka a jestli třeba se tam nebude ukazovat to, že třeba ten symbol stuhlost nebo syndrom stuhlosti ještě nějak jako neúřaduje. Ne, to za to může prostě jenom blbá výbava, kterou se rozhodla si za sebe obléknout. No, v každém případě je to všechno v pohodě. No a vám, až teďka půjdete do práce, tak samozřejmě taky na některých třeba i mokrých kostkách bacha do těch zatáček, protože to může pěkně klouzat. Praští policisté by mohli mluvit o tom, jak to na silnicích také klouže, že? To bylo Glad He's Gone. To je muzika, kterou máme tady nachystanou a připraveni jsou taky DMAs. Killing Time.

0: seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošli to heslo, jinak tě reportuji.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
6: O2. Více ze života.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
8: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly CZ. A pohodička na terase taky potěší.
14: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
15: Express. Music first.
16: Express FM.

a Kylie Minogue These Alarms. 8 hodin na 29 minut, tak pojďme se podívat na další jména. Takhle, většinou před koncem roku se snaží samozřejmě všichni promotéři a všichni organizátoři festivalu prozradit tak nějak ten největší základ, ty největší headlinery svých festivalových dýchánků. To proto, aby lidé samozřejmě ještě před Vánoci pořídili nějaký ten dárek svým blízkým a mohli takhle jste třeba vyrazit. Ještě to je samozřejmě také za dobré ceny, což je důležitý. Nedaleký, poměrně nedaleký festival je Open Air festival, který je v Gdaňském zálivu Balt, víme, Polsko, nahoře tam, za Gdaňském ještě Gdyně, tak tam se právě koná tenhle festival. Už je dříve tam byly ohlášeni třeba Tame Impala, Somber nebo Neighborhood, zpěvačka Ray, Patti Smith, Quartet a další. A teď byly ohlášeny ještě další tři jména. The Chemical Brothers, kteří mají asi 3 roky starou záležitost, nějakou desku, ale možná, že tam přidají i něco novějšího. Ellie Goulding, ta má poměrně novou desku, nové album, a taky Adéla. Takže všichni ti, kteří se nedostanou právě do Gdyně mezi 30. nebo na její koncert někde, tak 30. června až 3. července příštího roku, tedy tam na Open Airu v Polsku budou právě tito. A nebudou to ještě tam sami, protože třeba přijedou i 5 Seconds of Summer nebo Underscores. Ty playlisty a tyhle setlisty a tyhle jména, ty samozřejmě se budou ještě doplňovat a bude hodně záležet na tom, co si budete chtít vyzkoušet. Jestli už máte třeba tuzemských festivalů poměrně jako dost, že už jste tady viděli všechno a chcete se podívat někam jinam, pak třeba Polsko není úplně špatná záležitost. Navíc blízko je moříčko, vemte plavky a můžete vyrazit. Adele, Cold Shoulder. A za malou chvíli předpověď počasí. Ano, předpověď toho, jak to jezdí na těch silnicích. Doprava.

0: Tak tohle byla Adele, já se dívám na tu předpověď dopravy, jak to vypadá. Máme komplikaci v Brně, konkrétně tady D2 směr Bratislava u Avionu, to připojovacího pruhu, jsou tam dvě auta v sobě, takže počítejte s nějakým tím omezením. Jinak komplikace teď potkáte také u Svitav, konkrétně v ulici Tří mostů, kde je dopravní nehoda dvou osobních vozidel. No a ještě také na Náchodsku u České Skalice jsou tam dva osobáky vybouraný, na místě už je policie, která to řeší.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.

0: Móda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespadne, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venusplus.cz.
11: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
12: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

Florence Road 7563. Možná, že někteří z vás se s podzimem a zimou se opřete zase svoje zraky o televizní obrazovky, respektive o streamovací služby, co vám nabídnou. Já myslím, že jedním z těch titulů, na který se bude hodně čekat, tak to je třeba film Sicario 3, kde opět tady Benicio del Toro a další budou na těch mexické hranici dělat prostě pořádek, což je za mě úplně jedna z nejlepších, nejneuvěřitelnějších a nejskvělejších prostě filmových sérií poslední doby. No a jinak a také, pokud tedy milujete ságu, můžeme říct, nebo sérii True Detective, tak na příští rok už tady je jasné, kdo se objeví v hlavní roli detektiva Henryho Logina. Toho by měl stvárnit Nicolas Cage. Ten to potvrdil na podzimním New York Comic Conu, přestože oficiální potvrzení ze strany HBO se stále ještě jako na své oznámení čeká. Bude se natáčet, nebo už se natáčelo a natáčí v průběhu roku 2026. No a přesnou premiéru zatím tady úplně neznáme. V každém případě budeme rádi, kdy už tady True Detective bude na těch obrazovkách, protože to je taky jedna z věcí, která je naprosto boží. Boží je také muzika na Expressu, aby ne. Avenir, Fade Out Lines, za chvíli Fontaine's DC a také 9. hodina. Další přehled zpráv na Express FM.

0: V rozích. Robotický vysavač Dreamy X60 Pro Ultra Complete mu ale nedá šanci. Díky dvojitému výsuvnému ramenu dosáhne až 18 cm mimo tělo robota a uklidí i těžko dostupná místa. Dreamy pro dokonale čistý domov.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz S námi dojdeš k výsledku.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
3: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
4: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC. Skonto nábytek.
0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
5: A rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Express.

0: rychlý přehled zpráv.
1: V Ústeckém kraji kandidovalo v letošních volbách několik známých osobností. Uspěli jen muži, kteří už v politice dříve působili. V Chomutově se neobjeví na radnici herec Zdeněk Godla, ani trenéři hokeje Vladimír Růžička a Martin Pešout. Naopak v Ústí nad Labem bude v zastupitelstvu bývalý boxer Lukáš Konečný. Západní zpravodajské služby varovaly manažery evropských obranných firm, že Rusko stupňuje snahy o jejich likvidaci. To přimělo společnosti zavést přísnější opatření na ochranu svých nejvyšších představitelů, informoval deník Financial Times. Hokejisté New York Rangers s Jaroslavem Chmelařem v sestavě porazili Vancouver Filipa Horonka jednoznačně 6-2 a vyhráli čtvrtý z posledních 5 duelů. Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přáňky, zejména na horách na severu a severovýchodě mohou být dokonce i smíšené nebo sněhové a večer budou srážky ustávat a ubývat na oblačnosti, teploty 10 až 15, na jihu Moravy bude teplej 17 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Internet v mobilu, to je jasná záležitost, ale byl taky před 20 lety internet jenom třeba na počítači, mám ten dojem. Co se nejvíce vyhledávalo za posledních 20 let, jsou tady nějaký takový hesla, tak si to společně probereme, co? Z hudby 2 minuty po 9. hodině Lizzo a taky Nothing But Thieves.
0: Express ráno.
2: Express FM.
3: I do my hair toss, check my nails, baby, how you feeling?

0: Nothing but Thieves, Baby Cool, Evelyn. Je 8 minut po 9. hodině. Dneska je pondělí 12. října a Marcelové mají svátek. Ještě jednou všechno nejlepší, pánové. Mimochodem, dnes máme rok 2026, ovšem, co se třeba vyhledávalo před 20 lety a následné roky, tak to je tady takový žebříček, co se hledalo třeba v roce 2006. Tehda frčela kapela Tokyo Hotel. A pak tady vidím na druhém místě Prasopes, což bylo, mám ten dojem, se Zdeňkem Škromachem něco takového, jako nějaké vyhledávání, ale kdo ví. O rok později, 2007, se nejvíce vyhledával YouTube, 2008 filmy online, pak Windows 7, to bylo v roce 2009, o rok později Facebook přihlášení, 2011 čítání lidu, Hotel Paradise 2012, pak byly vyvolení, Pixwords, akcie ČES aktuálně, to bylo v roce 2015, 16 MS v hokeji, potom byly volby, hokej olympiáda, Karel Gott, koronavirus, čítání lidu, Ukrajina, volby 23, MS v hokeji 24, no a zbytek už si prostě budeme muset asi jako domyslet. V každém případě je dost možné, že i vy jste se podíleli na tomhle tom žebříčku a že prostě jste tam vyhledávali i toho Prasopsa. Dáme si další hudbu, před námi je novinka, ještě z minulého týdne.
1: Novinka.

0: I like to way you kiss me na Express FM Artemas, 9 hodin a 17 minut, co je nového u GTA 6, řeknu za malou chvíli. Hudba, Liza a Rosalia, taky Temper City a nebo Rytena Kalou.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
3: Kino?
4: Kino?
3: Der Film?
4: Film?
3: Warum?
4: Proč?
3: Wann? Wo? Aha, das Filmfest.
4: Festival německým mluvených filmů.
3: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
5: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
3: Čusí!
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.
8: Zlato, co máš dneska v plánu?
9: No přece všechno.
10: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
11: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
12: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
13: Mami!
12: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
13: Vystřihovali jsme slana!
12: Vystřihovali?
13: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
14: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
15: Six Sixty, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. Six Sixty, 18. října, Futurum Music Bar.
16: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
17: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvo dvo, pěkný bavzen, zjišťují nyní tí tělo kterým sínsí a jinhán káhal.
18: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
19: Music. First.
20: Express FM. Express FM.

Tohle jsou Tempercity na Expressu 9.27. Tak GTAčka oficiálně budou vycházet 19. listopadu. Moc jsme se na to šestku těšili. Samozřejmě po těch letech odkládání a nejistoty, jestli to vůbec nějak bude a jestli se to, jak to bude vypadat, tak už máme nějaké kuse informace. Samozřejmě byl nějaký trailer. Nicméně, samozřejmě CyberLeak pořád vyhrožuje a je tady nové video, které propaguje ten projekt a podle jeho tvrzení bude vyžadovat drahý hardware, měsíce příprav provozu a ještě navíc, teda co je další věc, ukazuje i další části hry, které nemusí být ve finální hře. Nové video dostalo úsměvný název GTA 6 and Extended Leak. A jde o narážku tedy na prezentaci An Extended Look, kterou Rockstar zveřejnil 27. srpna a kterou jsme se těch 20 minut všichni jako zkoukli, jak to tady bude vypadat. Nicméně tady dochází k nějakému vyhrožování s tím, že by bylo fajn, kdyby GTAčka vlastně vyšly i na nějakým CDčku, respektive na téhle platformě, aby to bylo na nějakým pevným médiu. A ještě také tady jde o to, že by se měly zaplatit nějaké kryptoměny. Jinak budou zveřejněny i další části a dostali, jako se hovoří o tom, že by možná Rockstar, společnost a studio, které je právě za GTAčkama, že by to možná mohli vydat ještě i dřív, což mi jako úplně nepřijde jako fair. Nevím, jenom tady čtu, co jsem se jako dozvěděl a ještě to není úplně všechno, samozřejmě se tím jdu prokousat. Snad to do 19. listopadu dám. Před námi Rhythm na Kalu, Rinse and Repeat.

0: Tohle byly Imagine Dragons na Expressu, co je to na silnicích, co se tam děje. Brno, pokud jedete přes ulici Koliště na křižovatce s Lidickou, máme dopravní nehodu dvou aut, takže si dejte pozor. Pokud jedete z Friedlandu směrem na Polsko, máme tam hlášenou dopravní nehodu. Komplikace jsou v tuto chvíli také na 611 u obce Přerov nad Labem. Na Nymbursku tam byl sražen chodec nějakým nákladňákem a ještě také v Bubenišském tunelu v Praze. Ve směru na Troju máme dopravní nehodu v levém, tedy tom rychlém jízdním pruhu, dva osobáky.
1: Express FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na Alza.cz.
3: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Podzim chutná nejlíp, když je pestrý. Nové sezonní menu v salaterii Ugo v obchodním centru Letňany přináší oblíbené podzimní suroviny, svěží kombinace i poctivé polévky. A nechybí ani dýně. Hned v 5 různých podobách. Stavte se ochutnat podzim do Ugo v obchodním centru Letňany.
10: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venus Plus.cz.
11: Fanoušci Fontaines DC a The Murder Capital. Pozor, na Karkomíří The Clockworks. Postpunk kytary, co řežou do prázdnoty digitální doby. Support Danny Blue. 10. října Cargo Gallery.
12: Trenirkarna.cz.
13: Hlášení pro lovce slev.
12: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
14: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
15: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Express.
16: Music first.

0: Madonna, Charlie XCX, Dance tedy After Hours, je 9 hodina 51 minut. Musím se přiznat, že dneska jsem očekával, že tady bude babu, ale včera mi napsala, že je nějaká roznemožená z tý dovolený. Takže já se za ní vyrazím, zkontroluju, aby na mě vyplázla jazyk, jestli to je v pořádku, jestli tam třeba není nějaká potvora a jestli už zítra bude moc nastoupit. Já teda doufám v rámci našeho vysílání, že ano, v rámci vylepšení kvality ranního vysílání si myslím, že by si asi to zasloužili všichni. Jinak visí mi tady téma, ale já si myslím, že vlastně na policajty a zloděje si můžeme hrát i zítra, když už tady babu bude. Alespoň doufám. Milky Chance, taky Nia Archives a Georgia Smith, to je hudba, kterou budeme hrát ještě do 10. hodiny. Poté už nás čekají další krátké zprávy na Express FM.
1: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Návrhy změn v inkluzi zahrnuté v novele školského zákona Roberta Plagy jdou podle menších koaličních partnerů hnutí ANO správným směrem. Předseda SPD Tomio Okamura považuje úpravu financování asistentů pedagogů za začátek cesty ke změnám tím, že počty asistentů zastropuje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas uvítala energetické příměří na Ukrajině, zatím ale podle ní není vidět, že ho Rusko bude dodržovat. Kallas to prohlásila před dnešním jednáním unijních ministrů zahraničí v Lucemburku. Vyzvala zároveň Spojené státy, aby pomohly válku ukončit. Softballistky Eagles Praha po 12 letech vyhrály extraligu. Titul získali po vítězství 3-1 na zápasy ve finálové sérii s obhájkyněmi prvenství Youders. Bronz získal tým Žraloci Ledenice. A dnes bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Bíbadoubí Memories. Takhle krásně melancholicky nám startuje pondělní dopoledne na Express FM. Odkud vás zdraví Míša Tůmová. Ale pokud byste potřebovali nakopnout, tak vás můžu, doufám, nakopnout rozmanitým spektrem témat, které na nás dneska čekají. Sombr zažívá krizi. Česko a Slovensko čeká nová zajímavá hra. Dlouholeté páry mají pár tipů pro lepší společné soužití. Tom York z Radiohead povídal o jejich klasikách a trošku nemile mě to překvapilo. Oblečení do fitka od známých značek může být toxický a tak dále, a tak dále, a tak dále. Máme co dělat, takže jdeme na to. Tady jsou Thundercat a Aesop Rocky, Funny Friends.

0: Group Love, Tank Tight na Express FM. Ano, přesně takhle si představuju takový pondělní dopolední nakopávač. Před námi je ale opět balada za chvilku a to bude Olivia Rodrigo se svým trackem The Cure.
1: Seš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošlej to heslo, jinak tě nepodle.
3: Trapný, všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší.
5: Tak co, líbí si to tvoje nový video.
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2 a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečněvsíti.cz.
7: O2. Více ze života.
8: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly pomlčka agrodabaky.cz.
9: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termíny na vyšetření plodnosti. Nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
12: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
13: Six60, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. Six60, 18. října, Futurum Music Bar.
14: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
15: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
14: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
16: Express. Music first. Express FM. Express.

Calvin Harris a Regan Bone Man, Lovers in a Past Life, nám právě doznělo na Express FM. Bejt přes den na pódiu před 10 000 lidmi a druhý den ráno se probudit sám v pokoji v Los Angeles, tak to může znít jako splněný sen někomu, ale pro mladýho písničkáře vystupujícího pod jménem Sombr je to pořádný psychický záhul. V novém rozhovoru pro magazín Elle totiž přiznal, že kvůli úzkostným atakám už radši vůbec nechodí mezi lidi. Autor hitu Back to Friends, který se za chvilku pustíme a kterýho si dokonce všimla i samotná Taylor Swift a označila ho za budoucnost hudebního průmyslu, si prej slávu užívá, ale zároveň bojuje s obrovským tlakem a strachem z toho, že fanoušky zklame. Nehledě na to, že zažívá na pódiu takový ten pocit prostě naplnění a euforie a pak právě když je doma sám, tak se to promění v takovou ošklivou prázdnotu. Tady těmi pocity si mimochodem procházely i třeba Lady Gaga, Billie Eilish, Robbie Williams nebo třeba i Moby. Takže přejeme Sombrovi, ať se s tím naučí nějak popasovat. Klidně, ať si zajde k někomu, kdo mu s tím pomůže. A hlavně, ať zase začne chodit mezi lidi, protože ta izolace, to nebývá moc dobrý řešení.

Sabrina Carpenter, Manchild na Express FM. Manchild je muž, který se chová jako dítě. Za mě pokud to znamená, že je hravý, což v tomhle tom případě není. Ale tak, když je hravej, tak je to dobrý, protože kdo si hraje, nezlobí. A o jedné hře se teďka šušká, že zaplní televizní obrazovky, bude to reality hra a má být v takovém jako drsným a napínavém kabátě. Společnost Talpa Studios totiž oznámila přípravu české a slovenské verze úspěšné zahraniční reality show Most Wanted, kde jde o čistou hru na policajty a zloděje. Představte si známé osobnosti v mundurech, co mají ve vězení, který uprchnou právě z toho vězení bez peněz, mobilů a jakýkoliv pomoci. No a několik dní se pak snaží unikat týmu lovců, těch jakože policajtů, přičemž jsou odkázaný jenom na ochotu náhodných kolemjdoucích. Tady ten formát vychází z populární nizozemské internetové show a v podstatě tak udělá z celé republiky obrovský hřiště, kde může každý setkání na benzínce nebo u nádraží rozhodnout o tom, jestli soutěžící někdo udá, anebo jim pomůže je schovat. Tak já jsem strašně zvědavá, jak se tohleto u nás chytne. Neumím si to moc dobře představit, ale jestli to bude třeba konkurovat zrádcům, ani vlastně nevím, která televize se tady toho ujme, no. Těžko říct. Nicméně je to úplně nejlepší příležitost si pustit track Cops and Robbers, čili policajti a zloději, což mají na svědomí Sammy Vergy a Skepta.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Kino?
2: Kino.
1: Der Film?
2: Film.
1: Warum?
2: Pro.
1: Wann? Wo? Aha, das Filmfest.
2: Festival německým mluvených filmů.
1: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
3: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
1: Čusí!
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Brain Market je nově na Brumlovce. Tohle je něco, co byste si neměli nechat ujít. Přijďte si pro doplňky stravy, produkty pro tělo i hlavu, odborné poradenství i přednášky. Brain Market je místo, kde zdravý životní styl dostává konkrétní podobu. Navštivte naše prodejny. V Praze nás najdete na Brumlovce a v Karlíně. V Ostravě Gate Nová Karolína. www.brainmarket.cz. Myslete zdravě.
14: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
15: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

Chardonnay a Martin, Call Me Out, krátce před 11. na vlnách Express FM. Hledat ty nejlepší rady pro šťastný život v knížkách nebo na netu je sice fajn, ale co teprve, když se zeptáte lidí, kteří spolu prožili víc než půl století. Tvůrci jedné zahraniční platformy našli v ulicích víc než stovku starších párů a vyzvídali od nich moudrosti k dlouhému spokojenému vztahu. Ukázalo se, že recept na dlouhou lásku není zas tak složitý. V čem se ty páry shodovaly je ranní obejmutí, bez ohledu na to, jestli jste se předtím pohádali. Schopnost občas spolknout vlastní ego a pak teda taky nemít strach to případně risknout v jakýmkoliv věku. Mně se upřímně strašně líbí to ranní obejmutí, což sice jako může být náročný, když se zbudíte a už vám v hlavě jede, co všechno dneska musíte a že spěcháte a že děti tohleto a tamhleto. A taky můžete každý stávat jinak, že jo? Ale já si myslím, že ta ranní chvilka by se snad dala jako vždycky najít. Kor, když vám to tady potvrdili dlouholetý páry. A navíc objímání je podceňovaný. Víc se objímejte. I s ostatníma blízkýma nikdy nevíte, kdo to potřebuje. Saint Etienne, Hug My Soul.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pyrotechnici v Krupce na Teplicku zasahují kvůli podezření, že v Mánesově ulici je nástražný výbušný systém. Policisté vymezili bezpečnostní perimetr. Ministři zahraničí Evropské unie schválili nejrozsáhlejší rozšíření sankčního seznamu zaměřeného proti Rusku. Přibylo na něj 1600 subjektů, oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas. Sara Bejlek v prvním kole turnaje ve Vůčanu prohrála 3-6 a 4-6 s Italkou Jasmin Paolini. A dneska bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15 a na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

8 minut po 11. ladíte Express FM, tohle to byl producent Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance. Každá kapela má ve svém katalogu hit, který jí vystřelil mezi hvězdy, ale občas se stane, že autor po letech ten hit, který ho proslavil, nemůže vystát. Frontman Radiohead Thom Yorke se v nedávném rozhovoru pro časák Rolling Stone svěřil Harrymu Stylesovi, že dneska vlastně lituje napsání klasiky High and Dry z roku 95. Ačkoliv jde o jednu z nejpopulárnějších skladeb z jejich druhého alba The Bends, Yorke přiznal, že prostě není velkým fanouškem toho stylu, jakože chlapíka s akustickou kytarou, a radši poslouchá starou lidovou hudbu nebo elektroniku. No a taky přiznal, že pro něj není neustálé vracení se ke starým věcem luxus, ale spíš nutnost, bez který by nedokázal tvořit novou hudbu. Což mě upřímně trochu zamrzelo, Tome. High and Dry je skvělá věc. Tak si ji pustíme.

0: Takhle zní Street of Dreams od YouTube právě teď na Express FM. Za malou chvilku tady bude taky Youngblood nebo Swedish House Mafia a Licky Lee. A mrkneme se, co může být špatně s oblečením do fitka.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Divadlo v Dlouhé uvádí
6: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné.
7: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
6: Divadlo v Dlouhé.
8: Six Sixty, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. Six Sixty, 18. října, Futurum Music Bar.
9: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
10: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Krátce před půl dvanáctou posloucháte Express FM, tohle byly Swedish House Mafia a Licky Lee, Happiness is so sad. Když si vybíráme oblečení do fitka, tak většinou koukáme na to, jak vypadá, samozřejmě, nebo jestli dobře saje pot. Časopis D-Test spolu s organizací Arnika teď otestoval 18 sportovních triček různých značek a ty výsledky můžou leckterýho sportovce trošku vyděsit. Test totiž v některých kusech odhalil přítomnost bisfenolu, který při cvičení a pocení můžou skrze kůži pronikat do těla. V těch nejhorších testovaných tričkách objevili odborníci množství bisfenolu, který bylo dokonce 80krát vyšší, než jsou povolené limity. Nejhorší hodnoty naměřili u značky Under Armour a 4F, zatímco Puma propadla v uvolňování mikroplastů pro změnu a Adidas zase v odolnosti materiálu po vyprání. Takže já musím doma dneska probrat šatník, protože Under Armour i Adidas teda 100% mám, i když odolnost materiálu po vyprání mě za stolik netrápí, jako spíš teda ty bisfenoly, protože to mě trošku vyděsilo. Ježíš, to je ale smůla, že si musím koupit nový hadry na cvičení.
1: Express FM.

Subfocus a Arco, Vibration One More Time na Express FM. Představte si, že v 19 letech zazáříte v naprostém filmovém mistrovském díle po boku Robina Williamse, prožijete nejkrásnější natáčení svého života, no a naivně si myslíte, že přesně takhle vypadá celá ta hollywoodská továrna na sny. Jenomže pak procitnete do tvrdé reality. Herec Ethan Hawke nedávno přiznal, že po legendární společnosti mrtvých básníků z roku 89, kdy mu bylo těch 19, strávil celých 10 let potom v naprostém šoku, kde na něj místo přátelské atmosféry čekali jenom chladný a vypočítavý lidi, kterým šlo čistě o prachy. Zjistil totiž, že pohodový natáčení s režiséry jako David Lynch nebo Richard Linklater je vzácná anomálie a ne standard. Takže to prej pro něj byla pak pořádná facka. Ale jako zase, kdyby začal v nějakém hostelním prostředí, tak ho to bývalo mohlo od té filmařiny taky úplně odradit, že jo? Takže těžko říct, co je lepší postup. Jestli si zvykat na to, že svět není růžovej, a nebo naopak, no.

0: I would love.
1: Relax na Max. Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Fanoušci Fontaine's DC a The Murder Capital. Pozor, na Cargo míří The Clockworks. Postpunk kytary, co řežou do prázdnoty digitální doby. Support Danny Blue. 10. října Cargo Gallery.
7: Podzim chutná nejlíp, když je pestrý. Nové sezonní menu v salaterii Ugo v obchodním centru Letňany přináší oblíbené podzimní suroviny, svěží kombinace i poctivé polévky. A nechybí ani dýně. Hned v 5 různých podobách. Stavte se ochutnat podzim do Ugo v obchodním centru Letňany.
8: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26. Express.
11: Music first.
12: Express FM.
13: Hey bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many niggas that can handle me.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. 27. listopadu se koná Black Friday v obchodě s deskami, respektive Record Store Day Black Friday. U této příležitosti se rozhodli Chemical Brothers vydat 11 let starý single Go na 12-palcovém růžovém vinilu. Tenhle track se vrátil do hitparád díky filmu Apex z Netflixu, kde se zahráli Taron Egerton a Charlize Theron. Vinyl bude obsahovat ještě další dosud nevydané verze téhle skladby. Posluchači hlasovali v anketě zveřejněné v pátek 9. října na Billboardu a zvolili nejnovější LPčko Troye Sivana jako nejoblíbenější novou hudbu. Album v anketě překonalo Cardi B, Slater, Eminema, Pitbulla, Remy Wolf a další. A do nedělního uzavření soutěže získalo 56% hlasů, tedy nadpoloviční většinu. Rihanna říká, že má ve svém trezoru nejméně 170 nevydaných písní. Odhad učinila během živého vydání Fenty Beauty na TikToku minulou středu, když odpovídala fanouškovi, který se jí zeptal, kolik nevydaného materiálu má uloženo. Rihanna pro svůj výpočet použila nastavení kosmetické značky a řekla, pokud je v trezoru 10 produktů, pak mám alespoň 17 trezorů. Neuvedla, o jaké písně se jedná, kdy byly nahrány, ani neuvedla, která konkrétní várka bude vydána příště.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Státní zástupce obžaloval filmu Reactive Drone a firmu Reactive Drone, jejího jednatele a účetního zkrácení daně. Podle něj připravili stát o víc než 62 milionů korun. České televizi to sdělil mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Při střelbě ve škole ve městě Aubagne ve Francii byl zraněn ředitel a učitelka, píší média. Policie zadržela podezřelého, který je nezletilý. Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál 6-4, 6-7 a 4-6. A dneska bude polojasno až oblačno a výjimečně se vyskytnou slabší přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. You know what they say.

10 minut popolední nám dohráli nový Placebo se svojí písničkou Helen Keller. Představte si, že jste chodili s nejbohatším a nejkontroverznějším člověkem celé planety, což je samozřejmě Elon Musk. Máte s ním 3 děcka, jejich jména se sotva dají přečíst a vyslovit a po 7 letech konečně chystáte nové hudební album. Co by mu zaručeně zvedlo prodeje i sledovanost? Samozřejmě nějaký šťavnatý texty o vašem slavném ex. Jenomže zpěvačka Grimes řekla ne. Její chystaná deska Psy Opera bude celá o umělé inteligenci a Elon Musk na ní prej nedostane ani jednu jedinou písničku. Grimes se totiž po drsném rozchodu chtěla k muzice vrátit prej čistě kvůli terapii a nějakému osobnímu klidu. Jenomže stejně se jí to vůbec nepovedlo, protože v záplavě emocí za sebe nejdřív vychrlila hromadu agresivních textů a 8 měsíců prej nechtěně tvořila jako, cituji, bílá reperka. Deska vyjde ve 2 částech. Ta první bude zaměřená čistě na technologie a AI jako zrcadlo společnosti, ta druhá naopak slibuje 100% osobních emocí. Nicméně zní to ale trošku jako, že by se tam něco s tím Elonem přece jenom dalo vyšťourat. No nevím, uvidíme. Tohle je Grimes a její track Genesis.

0: Ano, tohle to jsou irští Clockworks, kteří se už příští neděli chystají vystoupit v pražské Cargo Galerii. Vstupenky jsou stále v prodeji za 490 korun, tak se mrkněte na Go Out. Za malou chvilku tu zahrajou ještě Arctic Monkeys, anebo Fisher a Florence Arman.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly /agrodabaky.cz.
2: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Proč se culíš?
11: Protože budeme krásní.
10: To už přece jsme.
11: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
10: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profi a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
12: Music. First.
13: Express FM.

Fisher a Florence Armand, What a Life na Express FM. Dneska je to na den přesně 35 let, co Simply Red se svým čtvrtým albem Stars poprvé vystoupali na první místo britského žebříčku. Později se na vrchol ještě čtyřikrát vrátili a celkem strávili v hitparádě neuvěřitelných 134 týdnů. Desky, která se vysloužila i nominaci na Mercury Prize, se celosvětově prodalo víc než 9 milionů kopií. A my si pustíme stejnojmenný pohodový track z alba Stars.

Posloucháte Express FM, tohle byla Miley, Bass Persuades. A před námi je duo, které tvoří dva bratranci, Guillaume Alrick a Jonathan Alrick. Ti začali společně tvořit hudbu potom, co Jonathan, rodák z pobřeží Slonoviny, který v té době studoval filmovou školu v Bruselu, požádal bratrance Guillaume o spolupráci na hudebním doprovodu k videoklipu pro školní projekt. V lednu 2016, před 10 lety, vydali svůj debutový videoklip Viral pod hlavičkou vydavatelství Bromance Records, který založil známý producent Brodinsky. V říjnu 2016, čili skutečně před těmi 10 lety, tenhle snímek zvítězil v kategorii nejlepší alternativní videoklip v mezinárodní tvorbě na udílení cen UK Music Video Awards. Svoji zatím poslední čtvrtou desku vydali loni. Ale my si připomeneme jejich relativně ranou tvorbu, a to track s názvem She.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
10: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
12: Trénírkarna.cz.
13: Hlášení pro lovce slev.
12: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trénírkarna.cz
2: Express

Posloucháte Express FM, tohle byla Jazzy. Jdem se podívat na jeden příběh. Když se řekne vznik společnosti Apple, tak každému se okamžitě vybaví dvojce Steve Jobs a Steve Wozniak. Málo kdo ale ví, že ti dva zakládali dneska už miliardovou firmu přesně na apríla v roce 1976 a k sobě měli ještě jednoho parťáka. Tím třetím byl tehdy 40-letý Ronald Wayne, který měl novopečeným 20-letým mladíkům dodat trošku toho dospělého rozumu. Jenomže zrovna on dostal ze všeho obrovský strach, spanikařil, že projekt zkrachuje a po pouhých 12 dnech svůj 10% podíl klukům prodal zpátky. No a k tomu se váže dnešní funfact nakonec. Ronald Wayne tehdy za svůj desetinový podíl v Apple dostal v přepočtu necelých 20 000 korun. Kdyby si ho nechal dodnes, tak by byl z něj dneska mnohonásobný miliardář. Tomu se říká fakt smůla na apríla. No a protože se blíží jedna odpolední, tak se tady vystřídáme s kolegyní Veronikou Kolouškovou a já se budu těšit zase zítra v 10 hodin. Páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hnutí Duha se v následujících dnech chystá kvůli omluvě poslance Filipa Turka zveřejněné na Facebooku podat návrh na exekuční vymáhání. Podle ekologické organizace nesplnil povinnost uloženou soudem, protože nezveřejnil omluvu řádně a v souladu se soudním rozhodnutím. Papež Lev XIV. Dnes oznámil, že v nejbližších dnech podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu, zjištěného při prohlídce. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který zvýšil náskok v čele šampionátu už na 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Meteorologové pro začínající týden předpovídají podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem a teplotami do 17 stupňů Celsia. Změna přijde s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a nahoře také sníh. To byly zprávy ve 13 hodin. Startuje odpoledne na Expressu, u kterého vás zdraví a vítá Veronika Koloušková.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Ještě jednou vám krásný start nového týdne při poslechu Rádia Express FM přeje Veronika. Svátek má Marcel, Marcelové z malého i velkého města. Přeju vám všechno nejlepší, užijte si svůj den. Ocitli jste se někdy v mošpitu? Víte, co je mošpit? Taková ta vřava, která se dělá před pódiem a lidé se tam točí dokola. Poslední dobou se tam třeba i vesluje a dělají se různé vylomeniny. Dozvěděla jsem se, že v Česku dokonce existuje skupina, která se soustředí na mošpity během koncertů a různě se dopředu domlouvá, jaký mošpit tam udělají. Ale netušila jsem, že existují výlučně ženské mošpity. A k tomu se dostanu za malou chviličku. Hrát nám budou Josh Baker a Poppy Basecamp. Pustíme si My Place.

0: Tak za chvíli se podívám na vznik vlastně fenoménu jménem mošpit, kdy vznikly první mošpity, z čeho, co znamená vlastně to slovo. Vznikly při metalových koncertech, koukneme se na to. Vlastně je to pro mě takové neplánované téma, které se mi teď jako vylouplo v hlavě v souvislosti s tím, že jsem zjistila, že Frank Carter, můj oblíbenec, který teď zpívá často ze Sex Pistols, má tedy výlučně ženské mošpity na svých koncertech a když do nich vnikne nějaký chlápek, nějaký chlap, tak ho dost nevybíravě vykáže z toho kruhu žen, protože nechceme se úplně zranit při koncertu. Dál si budeme hrát Foo Fighters, pustíme si Jungle a Someday Somewhere a pak už se dostaneme vlastně k té historii mošpitu.
1: Seš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
3: Trapný, všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší než ty.
5: Tak co, líbí si to tvoje nový video?
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2 a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
7: O2. Více ze života.
8: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
9: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
11: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
12: Jo, jo.
11: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
12: Co mě zrovna napadne?
13: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
14: Brain Market je nově na Brumlovce. Tohle je něco, co byste si neměli nechat ujít. Přijďte si pro doplňky stravy, produkty pro tělo i hlavu, odborné poradenství i přednášky. Brain Market je místo, kde zdravý životní styl dostává konkrétní podobu. Navštivte naše prodejny. V Praze nás najdete na Brumlovce a v Karlíně. V Ostravě Gate Nová Karolína. www.brainmarket.cz Myslete zdravě.
15: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

0: These Days, to byla skupina Foo Fighters, na které se určitě moshinguje. Já jsem slíbila, že se dnes tak jako okrajově zlehka dotknu takzvaného moshingu, tedy mošpitů, odkud to přišlo, jak se mošpity vyvíjely, jak probíhají mošpity na českých koncertech a tak. Co mě tak napadne, to vám řeknu, co jsem zažila, to vám taky můžu říct. Co je to vlastně mošpit? Mošpit je prostor na koncertu, který je přímo před pódiem z pravidla uprostřed. Je to prostor, který se tam vymezí, z ničeho nic, lidi začnou ten prostor uvolňovat, dělá se tam takové velikánské prázdné kolo, čili lidé, co se nechtějí zapojit a být součástí mošpitu, tak mají dost času na to, aby se klidili někam dozadu. A potom prostě z ničeho nic lidi propuknou v takový divoký kontaktní tanec, takzvaný moshing, takže do sebe narážejí, můžou běhat v kruhu, to je takzvaný circle pit, může se udělat takzvaná wall of death, čili stěna smrti, což znamená, že ten mošpit se rozdělí na dvě části, ty se postaví proti sobě do řady a v určitý moment se proti sobě rozeběhnou a začnou tam potom zase různě křepčit. Poslední dobou vydáme také veslaře, to je takzvaný rowboat pit nebo rowing pit a to spočívá zase v tom, že si prostě lidé sednou na zem, třeba do bahna, do písku, když se to koná venku, no a imitují veslaře, jakože jsou v jedné dlouhé lodi. To je nejvíc spojeno s viking metalovou kapelou Amon Amarth ze Švédska, protože tam imitují veslování na té vikingské lodi. Jo. No, i mošpit má svá pravidla, nesmí se člověk v mošpitu nikdy chovat agresivně, nesmí do druhého vrážet tak, aby mu prostě ublížil, jen tak z legrace prostě vrážet v momentu, kdy někdo upadne, tak ostatní se toho všimnou, zvednou ho, postarají se o to, aby byl v pořádku. Já musím sama za sebe říct, že se mošpitům v poslední době vyhýbám, nechci už prostě v 50 letech, abych si tam hnula krkem nebo něco takového, když do mě někdo vrazí, takže se klidím hezky jako stranou, ale vlastně se na to dost ráda dívám, i když stojím opodál, tak jako v bezpečné vzdálenosti. Můžete mi klidně napsat nějaký svý zkušenosti s moshingem, jestli chcete, číslo 602-604-903 a jdeme si pustit Jungle, Someday, Somewhere.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Dneska se tak trošku dotýkám mošingu nebo mošpitů a teď mám takovou jako krátkej průlet tou historií vlastně mošpitu. Kdy to vzniklo a kde to vzniklo? Tak v Americe. V jižní Kalifornii někdy na konci 70. let, a to sice na hardcore punkové scéně, kde se provádělo takzvané pogo. To znáte z hardcoreových koncertů dobře. Rozjelo se to potom i u nás. Pogo, kdy člověk prostě skáče nahoru dolů, tancuje a taky občas vrazí do člověka vedle sebe nebo do více lidí vedle sebe. Tomu se říká slam dancing. Mě to nejdřív, když to začíná, tady to pogo s tím slam dancingem, tak jsem si myslela, že ty lidi jsou nějak agresivní, jo? Že prostě do mě vrážej, a vždycky jsem se hrozně bránila a křičila jsem na něco, do mě vrážíš. Pak jsem zjistila, že to je teda ten slam dancing, a už jsem se toho taky účastnila a zjistila jsem, že je to legrace a že je to způsob, jakým ještě víc jako podpořit tu agresivitu té muziky, když to bylo u tvrdý hudby teda. No, takže slam dancing z té hardkorovo-punkové scény se to potom přelilo i do nějakého thrash metalu, hlavně díky skupině Anthrax, která dokonce vydala písničku, která se jmenuje Caught in a Mosh, čili chycen v moši. No a proč se tomu říká vlastně mošpit? To je vlastně takový jazykový nedorozumění. Může za to černošská hardcore punková kapela Bad Brains, jejíž zpěvák svým jamajským přízvukem říkal během koncertu mash it up, jako rozjeďte to, mash it up, zbořte to tady, ale jak měl ten jamajský patois přízvuk, tak to znělo jako mosh it up, a tak znělo mosh vzniklo a pit jako jáma, takže mosh pit. No a potom, jak jsem říkala, thrash metal a Anthrax, potom v 90. letech vznikl grunge, ten si o to říkal, aby lidi v mošpitu prostě řádili jak blázen, to bylo jasný, no a mošpity se dostaly i k nám a dnes mošpity potkáte hlavně třeba na hiphopových koncertech, když při těch tvrdších pasážích, třeba nedávno vystupoval Izomandias v O2 aréně, tak se tam rozjede mošpit, circle pit jako blázen, obrovský, půlka haly prostě rotuje do kolečka, neuvěřitelný. V Česku je dokonce i taková jako organizace mošpitářů, mošpiťáků, k tomu se dostanu třeba v dalším vstupu, hrát nám teď budou Florence and the Machine. Express FM.

0: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když paříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
12: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
14: Music. First. Express FM.

0: Tak to byl Noan Kahn, zdraví vás Veronika, posloucháte Odpoledne na Expressu, dnes se tak trošku jako bavíme o mošpitech. Dostala jsem se do Česka, nejznámější parta, která u nás organizuje a dokumentuje ty nejdivočejší koncertní kotle na koncertech a festivalech, jsou Czech Ragers. Czech Ragers. Czech Ragers sami sebe definujou jako jedinou pravou českou mošpit komunitu. Jejich členové rozjíždějí peklo kdykoliv a kdekoliv bez ohledu na to, jestli je to rapová show, hardkorová show nebo metalová show. Já doporučuji moc sledovat jejich Instagram. Je to parta, která tady vytváří velmi specifickou subkulturu kolem stage divingu, circle pitů, wall of death, různých chorálů a dělá tak nezapomenutelný zážitky nejen tomu publiku, ale taky hvězdám, který k nám přijíždějí. Naposledy to byl třeba A$AP Rocky. Vůbec hip-hop, tak toho se mošpity a circle pity týkají hodně, zhruba už jako 10 let. V roce 2015 se mošpity masivně přesunuly do hip-hopu. Na mošpit během hip-hopových českých koncertů narazíte určitě u grimeovýho Smeka, u Izomandia se to už jsem říkala, celý party Million Plus, Separa a dalších a dalších a dalších a samozřejmě i u divokých hardkorových part, jako jsou Hentai Corporation, u pankáčů, u vysáčů třeba a tak dále. Určitě jste nějaký ten mošpit ve svém životě zažili. Pokud máte historku spojenou s mošpitem, tak mi klidně napište na 602-604-903. Bojíte se jít do mošpitu nebo se do něj vrháte střemhlav, jakmile se objeví sebe menší kolečko, no klidně mi to napište. Jdeme si tady pustit zmiňovaného A$AP Rockyho dohromady se Skeptou, je to skladba Praise the Lord.
1: Express FM.

0: K druhému utkání hlavní fáze soutěže do dalekého Baku již v neděli. Utkání proti mistrovi Azerbajdžánu má výkop zítra v 18.45 našeho času. A ještě počasí. Meteorologové pro následující dny předpovídají podzimní počasí s ranními mlhami, odpoledním sluncem a teplotami do 17 stupňů Celsia. Změna přijde s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory sníh. To byly zprávy ve 14 hodin. Zdraví vás Veronika, přeju vám příjemné odpoledne.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak to byly Carlita, Sophie Tucker dohromady a jich Manhattan celou minulou hodinu. Zdraví vás Veronika mimochodem. Jsem tu trousila nějaké takové kuse informace o mošpitech a tak dále a inspiroval mě k tomu článek a video, které jsem zahlédla na sociálních sítích, ve kterém Frank Carter, což je skvělý zpěvák, který má svou vlastní jednak kapelu Frank Carter and Rattlesnakes, ale ještě zpívá teď aktuálně ze Sex Pistols, se kterými byl i na českém Rock for People, tak vlastně během koncertu Sex Pistols došlo na výlučně dámský mošpit, který tam jako vyprovokoval Frank Carter, a do toho dámského mošpitu se propašoval nějaký chlap, který ho Frank Carter dost nevybíravými slovy prostě vyprovodil úplně jako z toho koncertu ven a řekl, vždycky mi říkají lidi, ženský se můžou zapojit do toho mošpitu, nic se jim nestane, proč se teda nezapojí, proč si stěžujou, a stěžují si proto, že nechtějí dostat prostě loktem od nějakého agresivního chlapa, nechtějí, aby se na něj někdo mačkal, nechtěla, aby někdo tahl za vlasy a tak dál, takže vypadně ven. No takže ho vyhodil. Tak mně přišla docela dobrá ta idea toho ženského mošpitu, nevím, jak takový mošpit by úplně vypadal, asi taky dost divoce, nicméně já už jsem to říkala, že jako nechci se účastnit mošpitu právě proto, abych si třeba nehnula krkem, nebo aby do mě nějaký chlap jako vervouší silou prostě nevrazil, aby se mi něco nestalo, tak je to možná cesta, tohleto a tak, no. Takže kvůli vlastně téhle historce a vážím si toho, že teda vznikly dámský mošpity jen pro ženy, tak díky téhle historce jsem o těch mošpitech mluvila. Nicméně, za malou chvíli už to mám úplně jinou informaci a to je ta, že v režii Seznam zpráv vzniká seriál o skupině Gufrau. Informace přijdou za chvíli a teď se pustíme toho hrdinu Franka Cartera a je to skladba Crowbar.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Something Sick Time. Věci potřebují čas. Někdy potřebují konflikty čas. A vždycky jsme pak překvapení, kde nás ten konflikt vyplivnul a jak to bude pokračovat dál. A konflikty se nevyhýbají ani skupině Gufrau. O tom bude vyprávět nový seriál, který se jmenuje Neklid, kde můžete vidět jednu z epizod, zažít DJ set Gufrau a ještě si popovídat s Gufrau, tak to vám řeknu za chvilku. A hrát nám mezi tím bude třeba Lady Gaga.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
6: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
12: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
13: Mami!
12: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
13: Vystřihovali jsme slana.
12: Vystřihovali?
13: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
14: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
15: Six Sixty, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. Six Sixty, 18. října, Futurum Music Bar.
16: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要你的几条个人信息和银行卡号
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
18: Express.
19: Music first.
18: Express FM.

0: Hráli nám Fontaines DC skladbu Marianne. Před chvílí jsem říkala, že by mě docela zajímalo, jak by vypadal takový holčičí mošpit. Ale ono od holčičího mošpitu není moc daleko od koncertu Gufrau, protože tam jsou vepředu zpravidla holky, který hodně skáčou, hodně divočej, hodně zpívají, hodně hrozej. Já myslím, že jediný důvod, proč se tam ten mošpit, ten pit, proč se tam neutvoří, je, že je tam tolik lidí, že se nemají kam namáčknout do těch stran, aby tam vznikl ten prostor před tím, kde by holky mohly prostě mošingovat. No, nicméně, tímto jsem se oslým úzkem dostala ke Gufrau a k jejich novému dokumentárnímu seriálu. Gufrau získali Anděla, vyprodávají hudební kluby, patří k nejvýraznějším jménům současné české hudební scény. Za jejich úspěchem se ale skrývají taky pochybnosti, konflikty, komplikovaná období. Jak vypadá život kapely ve chvíli, kdy se jí daří, kde je úplně na vrcholu, ale uvnitř to skřípe? Tak právě to ukáže nová dokumentární série nebo minisérie Seznam zpráv jménem Neklid, kterou připravil Jonáš Zbořil a která nahlíží do zákulisí fungování tria Gufrau. Můžete se dostavit na premiérovou projekci jedné epizody na Velkém plátně. Konat se bude 3. listopadu v Hybernský, vstup je úplně zadarmo. Po projekci bude následovat debata s protagonisty, tedy s Gufrau, taky s tvůrci, s Jonášem Zbořilem a dalšími. A na závěr vás tam čeká DJský set od Gufrau. Takže to je 3. listopadu. My si teď pustíme skladbu Nechci, kterou dali dohromady s Marie April.
1: Express.
2: Express FM.

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na kolie, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržení.

0: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme výběr.
5: Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
5: vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venus Plus.cz.
10: Fanoušci Fontaines DC a The Murder Capital. Pozor, na Krkomíří The Clockworks. Postpunk kytary, co řežou do prázdnoty digitální doby. Support Danny Blue. 10. října Cargo Gallery.
11: Podzim chutná nejlíp, když je pestrý. Nové sezonní menu v salaterii Ugo v obchodním centru Letňany přináší oblíbené podzimní suroviny, svěží kombinace i poctivé polévky. A nechybí ani dýně. Hned v 5 různých podobách. Stavte se ochutnat podzim do Ugo v obchodním centru Letňany.
12: Trenýrkarna.cz.
13: Hlášení pro lovce slev.
12: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
14: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
15: Music. First.
16: Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: 27. listopadu se koná Black Friday v obchodě s deskami, respektive Record Store Day Black Friday. U této příležitosti se rozhodli Chemical Brothers vydat 11 let starý single Go na 12-palcovém růžovém vinilu. Tenhle track se vrátil do hitparád díky filmu Apex z Netflixu, kde se zahráli Taron Egerton a Charlize Theron. Vinyl bude obsahovat ještě další dosud nevydané verze téhle skladby. Posluchači hlasovali v anketě zveřejněné v pátek 9. října na Billboardu a zvolili nejnovější LPčko Troye Sivana jako nejoblíbenější novou hudbu. Album v anketě překonalo Cardi B, Slater, Eminema, Pitbulla, Remy Wolf a další. A do nedělního uzavření soutěže získalo 56% hlasů, tedy nadpoloviční většinu. Rihanna říká, že má ve svém trezoru nejméně 170 nevydaných písní. Odhad učinila během živého vydání Fenty Beauty na TikToku minulou středu, když odpovídala fanouškovi, který se jí zeptal, kolik nevydaného materiálu má uloženo. Rihanna pro svůj výpočet použila nastavení kosmetické značky a řekla, pokud je v trezoru 10 produktů, pak mám alespoň 17 trezorů. Neuvedla, o jaké písně se jedná, kdy byly nahrány, ani neuvedla, která konkrétní várka bude vydána příště.
2: Express FM.

0: Web uniklo, že v sobotu večer byla v Česku výrazná polární záře, která hrála růžovými, červenými, fialovými odstíny. Lidé pozorovali na řadě míst, hlavně v Česku. Na Moravě ve Slezsku byla mlha, byly oblaka, tam to moc vidět nebylo. Já jsem ve skupinách na sociálních sítích těch lapačů polárních září, přesto jsem to nějak minula, tak doufám, že ten trend teďka bude pokračovat a že ještě nějakou polární záři uvidíme. Já tuším, že v loni to bylo zrovna nějak tuhletou dobu, co ty polární záře byly hodně viditelné. No, teď si pustíme poslední song této hodiny. Bude to skupina, která příští rok v létě, na konci června, přijede na festival Rock for People. No, to není konec června, úplně půlka. A je to skupina Fat Dog.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Druhé kolo senátních voleb proběhne ve 22 obvodech tento pátek a sobotu. Volební místnosti

0: Pražané odcestovali k druhému utkání hlavní fáze soutěže do dalekého Baku už včera. Utkání proti mistrovi Azerbajdžánu má výkop zítra v 18:45. A ještě zprávy o počasí. Meteorologové pro začínající týden předpovídají podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem a také teplotami do 17 stupňů Celsia. Změna přijde s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory sníh. To byly zprávy v 15 hodin. Posloucháte Odpoledne na Expressu, kterým vás provází Veronika Koloušková. Hezký poslech.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

Asi jste všichni v sobotu viděli záběry z Hlávkova mostu v Praze, ze kterého se po smyku na tramvajových kolejích do Vltavy zřítilo policejní auto, ve kterém seděla mladá policistka, mladý policista, pro které skočil do vody náhodný běžec. On k těm policistům doplaval, pomáhal jim, aby se udrželi nad vodou, pak je dostal do bezpečí. Na jejich záchraně se podílel taky další muž, který policistce pomohl vylézt na žebřík. Ten běžec ale potom odešel, policisté na ně neměli kontakt, napsali proto výzvu na sociálních sítích a ten Superman, ten zachránce se už ozval, brzy mu poděkuje taky vedení. Oba ty policisté jsou sice zranění, ale mimo ohrožení života. Velmi dobře to dopadlo a já bych teď moc ráda poslala tomu běžci tuhle tu písničku od Davida Bowieho, jmenuje se Heroes. Express. Express. FM.

0: Dohrála obnovená skupina Pulp a její nová věc Spike Island není už tak nová, ale je to ta z těch novějších. Za malou chvíli nám zaspívá sesterský trojlístek Ray, Ama a Absolutely. Poslechneme si jejich novinku společnou, která se jmenuje Joy. Taky nás čeká Old School, čili nahlédneme do našeho hudebního archivu a vytáhneme pro vás něco zajímavého. No a taky bych vás ráda pozvala do divadla. Do divadla v Dlouhé. To všechno za chvilku.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Seš tlustá, fakt nechutný.
5: Pošlej to heslo, jinak tě nepotrhnu.
6: Trapný, všichni se ti smějou.
7: Je nevadí, že jsem starší než ty.
8: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
9: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
10: O2, více ze života.
11: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
13: Brain Market je nově na Brumlovce. Tohle je něco, co byste si neměli nechat ujít. Přijďte si pro doplňky stravy, produkty pro tělo i hlavu, odborné poradenství i přednášky. Brain Market je místo, kde zdravý životní styl dostává konkrétní podobu. Navštivte naše prodejny. V Praze nás najdete na Brumlovce a v Karlíně. V Ostravě Gate Nová Karolína. www.brainmarket.cz. Myslete zdravě.
14: Six Sixty, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. Six Sixty, 18. října, Futurum Music Bar.
15: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
11: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
15: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
16: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
17: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Dnes v Old Schoolu sáhneme až do roku 1981, kdy vyšel track nazvaný Tainted Love od synthpopového britského dua Soft Cell. Možná nevíte, že je to cover verze, protože poprvé jí v roce 1964 tuhle píseň naspívala americká soulová zpěvačka Gloria Jones. Ta verze od Soft Cell proměnila takovej původní soul temnější elektronickou skladbu, která definovala zvuk tehdejší nové vlny. Ten track se stal celosvětovým fenoménem, který strávil dokonce 43 týdnů v americké hitparádě Billboard Chart. Ta píseň textově vypráví o toxickém bolestivém vztahu, ze kterého je nutno utéct. Takže Soft Cell, Tainted Love, rok 1981, vokál Mark Almond. Express Old School.

0: Moc ráda bych vás nyní pozvala do divadla v Dlouhé v Praze na Golema. Další inscenace. Od Dlouhé je to tajemný příběh o Bidenem, ochránci židovského města, to nemusím vůbec přibližovat, ale ožívá jen pár desítek metrů od míst, kde se měl podle legend skutečně odehrát. Takže se vydejte do Staré Prahy za Golemem, za Rabim Lévem, za císařem Rudolfem II., ale i za doktorem Faustem a zjistěte, proč se lidé po staletí pokoušejí odhalit Golemovo tajemství. V roli Rabiho Léva uvidíte Jana Vondráčka, dále hrají třeba Martin Matejka, Magdalena Zimová, Eva Hacurová, Pavel Tesař, Loutky. Má to krásnou výpravu, je to dobrodružná inscenace pro dospělé i děti od 12 let a nejbližší repríza už pozítří 14. října v divadle v Dlouhé. Vstupenky buď na pokladně, nebo přes webové stránky divadla v Dlouhé. Za malou chvíli si dáme další muziku, budou tady Noizu, Florence Road a nebo skupina Blair.
1: Kino?
2: Kino.
1: Der Film?
2: Film.
1: Warum?
2: Pro.
1: Wann? Wo?
2: Kde?
1: Aha, das Filmfest.
2: Festival německých mluvených filmů.
1: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
3: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
1: Čusí!
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termíny na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
7: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
8: Mami!
7: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
8: Vystřihovali jsme slana!
7: Vystřihovali?
8: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
9: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
11: Proč se culíš?
12: Protože budeme krásný.
11: To už přece jsme.
12: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
11: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
14: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26. Express.
15: Music first. Express FM. When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Tento čtvrtek začne v Praze festival světla světelného designu Signál. Letošní ročník nabídne celkem 21 instalací českých i zahraničních umělců a umělkyň. Ta hlavní lákadla, nebo tím hlavním lákadlem patří nová festivalová trasa v Davicích, taky monumentální světelná instalace amerického umělce Jima Campbella, budou dva videomappingy, budou taky afterparty v klubu Sasazu, tam přijede Zon, přijede Roy Sheen Murphy a v neděli to celé zakončí skupina Royksopp. Já se Signál festivalu budu ještě naplno věnovat zítra a také pozítří. Teď se musím rozloučit, protože za chvíli je tu Express Drive s Michalem a s Petrem, moc si to s nima užijte a na závěr posílám tady ty Royksopp a jejich Apple.
1: Express.
0: Mějte se krásně a zítra mezi 13. a 16. hodinou se na vás budu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministr školství Robert Plaga v pondělí nepochodil na koaliční radě se svým návrhem na změnu přidělování asistentů pedagoga v základních školách. Přestože návrh znamená úsporu přibližně 1 miliardy korun ročně, motoristé a SPD mají změnu za nedostatečnou a žádají úpravu. Ve městě Aubagne na jihu Francie byly během pondělního dopoledne postřeleni 53-letý ředitel školy a učitelka. Policie v zápětí zadržela podezřelého, kterým je 14-letý teenager. Autokrosař Petr Nikodem si výhrou před posledním závodě mistrovství Evropy ve Španělsku zajistil titul šampiona v kategorii Super Buggy. Před závěrečným dílem seriálu má na druhého Francouze Roberta Taylora náskok 36 bodů. Po chladné noci s teplotami od 0 do 4 stupňů nás zítra čeká jasno až polojasno. Ráno a dopoledne se místy budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer v Čechách může přijít déšť. Teploty 12 až 16 na horách kolem 6 až 9 stupňů. Je minuta po 16. hodině a to znamená jediné, začíná pondělní Express Drive. Zdraví vás Michal a za chvíli vás pozdraví i Petr.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: a veselý pondělí vám přeje Michal s Petrem. Jsme tu pro vás celý týden, kromě pátku, kdy to zase budu sám, ale k tomu se dostaneme, to má čas. Teď spíš, jaký jsi měl víkend, Michale?
1: Já ho měl takovej pracovně, rodině, sportovní, teda no sportovní, byl jsem včera na fotbale jako divák.
0: Tak ty jo.
1: No, tak ale sportovní.
0: A vyhrál tvůj tým?
1: Hele, včera to bylo super, my jsme s kamarádem jako dva rodáci z Pardubic šli na zápas Sparta Pardubice, takže my jsme vlastně nemohli být jako zklamaný z toho průběhu. Nakonec teda vyhrála Sparta, který jsme to i trochu víc přáli, i taky předvedla trochu lepší výkon, takže naprosto v pořádku všechno. Pivo tam mají taky slušný. Všechno dobrý.
0: No tak to je ideální, jako víš co, myslím, že ty aktivnější z nás ti závidí, že jsi to takhle všechno propojil, práci, odpočinek i volnočasové aktivity. Mně by se teda v tomhle počasí moc na fotbal nechtělo, musela být kosa jako blázen.
1: Hele, byla kosa, i to studený pivo už pak jako v tom druhém poločase mě chutnalo trochu míň, ale radši mi řekni, jak to bylo. S tebou o víkendu předpokládám, že ty jsi vyrazil na tvojí dépendance.
0: Já
1: hned
0: jsem
1: po tom, co jsi odvolil a odvysílal.
0: Já jsem odvolil jako jeden z prvních. Já jsem se připojil k takový skupince redočkavých důchodců, která u nás na šestce před školou už čekala na otvíračku. Já jsem tam přijel asi za 3 minuty, 2 a oni to fakt přesně nechali na druhou. Naštěstí uvnitř té školy jsme se rozdělili podle těch obvodů. A takže já se, abych potom právě mohl rovnou z práce frčet za víkendem, no ten jako počasově nic moc, ale víš co, když si to uděláš hezký, tak je ti jedno, jestli venku prší, nebo opadají
1: trakaře.
0: Zrovna teďko venku prší, koukám. Teď jsem se tak jako podíval za tvé rameno.
1: Teď nám je to úplně jedno, že?
0: Jen houšť, ne. Já si myslím, že by to bylo ideální, aby přes týden pořádně pršelo, aby na ten víkend potom se třeba udělalo hezky, protože je fakt jako brutální sucho. Mluvil jsem s nějakými zase lidma, kteří řešejí tyhle věci. Mimochodem dneska jsem četl, že v Beskydech mají velký problémy s vodou.
1: Všude mají problémy s vodou, mě přijde.
0: Takže jako ten déšť, přestože pro mnohý z nás není úplně oblíbený, tak je důležitý. Ale to jsou takový kidy midy, já si myslím, že si pustíme radši nějakou hudbu.
1: Ano, jdeme si pustit hudbu, čeká nás třeba Plan B právě teď. Yeah.

0: Deng. Ano, jestli tomu nerozumíte, tak si to zkuste hodit do překladače. My rozumíme tomu, že je to skvělá hudba, o kterou se postarali Peggy Gou a Ayra Starr.
1: No ale tím nekončíme, protože za ní jsou připraveni Olivia Rodrigo, Calvin Harris a Clementine Douglas nebo DMAs.
2: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
3: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
4: 10 minut pro krásnější pleť. Stačí si nasadit fotonovou masku Dreamy Krona a relaxovat. 4 světelné režimy a jeden kombinovaný pomáhají pleť zpevnit, rozjasnit, redukovat zarudnutí a zmírnit známky stárnutí pleti. Dreamy Krona. 10 minut pro pleť, která září.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Roztylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Roztyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
12: 660, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. 660, 18. října, Futurum Music Bar.
13: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
14: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
13: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
15: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
16: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
18: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: pátkový vibes. Tohle to byl Calvin Harris a Clementine Douglas a jejich společná hitovka Blessings.
1: Ještě před pár týdny byly koruny stromů zelené a teď se postupně mění ve žluté, oranžové, červené nebo vínové.
0: Jak říkal vždycky náš kolega Miloš Pokorný, malíř podzim už si tady připravil svou paletu všech barev.
1: No a víš, proč se mění ty barvy?
2: Nevím.
1: Uvnitř každého listu právě probíhá poměrně důmyslná chemická úklidová reakce.
0: To je úklidová reakce.
1: To je úklidová, protože strom se připravuje na zimu a snaží se z listů zachránit co nejvíc cenných živin. Proto mění ty barvy. Takže na jaře a v létě je hlavním hráčem chlorofil. Ten je důležitý, tedy zelené barvivo, které zachytává sluneční energii a umožňuje fotosyntézu. Zásadní záležitost. A strom se díky ní vyrábí cukry potřebné k růstu a životu. Ale chlorofil se na světle průběžně rozpadá, takže ho rostlina musí během sezóny neustále doplňovat. Furt si musí prostě obměňovat ty zásoby. No a jakmile se začnou zkracovat dny, což jsou přesně tyto dny, prodlužují se noci a ochlazuje se, strom dostává signál, že přichází zima. Takže výrobu chlorofilu omezí a ten postupně mizí. A jak mizí, tak se objeví barvy, které byly v listech celou dobu schované. Dostanou prostor.
0: Zajímavý.
1: Žluté a oranžové odstíny mají na svědomí karotenoidy. Nevím, co to je, ale jsou v listech přítomné už během léta.
0: No, ty jsou v karotce určitě taky, že?
1: No, to určitě tam bude. Jen je překrývá výrazná zelená chlorofilu. Ona, když zelená ustoupí, karotenoidy se konečně ukážou naplno. A to je tohle období, kdy začnou koruny stromů čarovat. A ještě je to jinak s červenou barvou, protože některé stromy začnou na podzim přímo vytvářet nové pigmenty zvané antokyany. Taky nevím, co to je, ale jejich tvorbě svědčí hlavně slunečné dny a chladné, ale ještě ne mrazivé noci.
0: No, bychom si sem pozval nějakého chemika, aby nám to vysvětlil, nebo biologa.
1: Asi. Biologa můžeme komu zavolat klidně, víte? A to jenom tak jako laicky, proč se ty barvy mění. Proč se děje to, co se děje. Já na to tak koukal o víkendu, říkám, co to, jak to vlastně jako je?
0: No a to je dobrý, že ty vždycky něco koukáš, na něčím se zamyslíš a pak na to přijdeš, nebo se zeptáš chytřejších robotů, že jo?
1: Ne, to já se neptám se jenom robotů, já se ptám chytřejších.
2: No, jasně.
1: Takže děti, až půjdete do přírody na ty houby a uvidíte ty barvy, tak za tohle to všechno můžou karotenoidy nebo antokyany.
0: Děkujeme, karotenoidi.
1: Rádo se. Express. Express Drive.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na D0, tedy na Pražském okruhu ve směru k D7, u nájezdu z D1, tedy exitu 76, jsou v sobě dva nákladňáky, projedete jenom se zvýšenou opatrností, tak velký pozor dávejte. D56, exit 49, sjezd od Ostravy, tam je taky havarované vozidlo, na to dejte pozor. D1, 342. kilometr ve směru do Brna, i tam je nehoda na silnici 23 v zastávce okres Brno venkov, taky máte problém, stejně jako v ulici Přátelství v Praze nebo v Něvkovského Brně. Mějte opatrně.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau. Mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Relax na Max. Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
4: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
5: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / Agrodabaky.cz.
6: Kino?
7: Kino.
6: Der Film?
7: Film.
6: Warum?
7: Proč?
6: Wann? Wo? Aha, das Filmfest.
7: Festival německých mluvených filmů.
6: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
8: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
6: Čusí!
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venusplus.cz.
15: Fanoušci Fontaines DC a The Murder Capital. Pozor, na Cargo míří The Clockworks. Postpunk kytary, co řežou do prázdnoty digitální doby. Support Danny Blue. 10. října Cargo Gallery.
16: Divadlo v dlouhé uvádí
17: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné?
16: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
17: Divadlo v dlouhé.
18: Podzim chutná nejlíp, když je pestrý. Nové sezonní menu v salaterii Ugo v obchodním centru Letňany přináší oblíbené podzimní suroviny, svěží kombinace i poctivé polévky. A nechybí ani dýně. Hned v 5 různých podobách. Stavte se ochutnat podzim do Ugo v obchodním centru Letňany.
19: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
20: Trenýrkarla.cz.
21: Hlášení pro lovce slev.
20: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarla.cz.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

0: Doznívají nám Inhaler s hitovkou Falling In. My jsme tu minulý týden soutěžili s O2 o sluchátka, o powerbanku a zároveň o tech, respektive tři kousky. No a teď nastal ten čas, aby jsme informovali jednoho z vás, nebo jednu z vás, o tom, že tohleto kombo od O2 získává. Michal už volá.
1: Halo. Halo, to je Kristýna?
2: Ano.
1: Dobré odpoledne, Kristýno, jak se dneska máte?
2: Kdo volá?
1: Volá Petr a Michal, volají z Express FM. A mají pro vás dobrou zprávu.
2: Ježiši Maria, dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Já jsem si myslel, že jste nějaký podvodníci.
0: No, takhle, my máme dobrou zprávu, počítáte nám nějaký prachy?
2: Jasně.
1: Tak to se domluvíme. No, není to žádný hoax, Kristýno, že jste vítězkou naší soutěže s O2.
2: Ježiši Maria.
0: No, to znamená bezdrátové sluchátka přes hlavu. Powerbanku a k tomu ještě ty tagy, budete mít pro to využití?
2: Asi se zamyslím, ale asi jo.
0: A řekněte mi, jste z Prahy, takže si zvládnete ty ceny u nás vyzvednout?
2: Jsem z Prahy, ale já nevím, jestli se dívali na Andělu, ale teďka už tam asi nejste, že jo?
0: Jsme na Andělu. Jo.
2: Na Andělu, tak ano. Já bydlím tady kousíček.
1: Tak, no, tak super, takže v Bačkurkách si přijdete, to je super.
0: No.
2: Od
0: zítřejšího rána to bude na recepci Seznamu na vaše jméno, takže tímto vám gratulujeme, ty ceny si užijte, no a třeba se ještě někdy uslyšíme.
2: Tak to já vám moc krát děkuju, že mám dneska takovej docela šílený den, tak jste mi ho vlastně nakonec docela zpříjemnili.
0: A můžete říct, v čem je šílený?
2: Mám toho moc od rána a všechno se nějak komplikuje.
0: No a proto vám můžu v klidu říct, že zítra bude líp, udějte si hezký večer, myslete na ty sluchátka, popřípadě tu powerbanku, otevřete si nějakou lahovinku a uvidíte, že zítra už bude dobře.
2: Dobře, tak jo, moc krát díky
0: tak
2: a mějte se.
0: Mějte se, naslyšené.
1: Na shle. Novinka.
3: Express FM.
1: Tak haló, jo. Slyšíme.
0: Kristýna Střelko.
1: Klidní ještě možná napíšem, že je to ne.
0: Tady také píšu, jo? Jo. Gone too far.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vláda Andreje Babiše nabízí cizincům řadu možností, jak v Česku žít a pracovat. Ukrajinským uprchlíkům umožňuje získat dlouhodobý pobyt. Za Babiše ho dokonce získalo více uprchlíků než za Fialy. Zároveň se vláda snaží urychlit příchod dalších zahraničních pracovníků. Poptávka je zejména po Filipíncích. Součástí koalice je přitom fašistické hnutí SPD, které se vůči cizincům setrvale vymezuje. Rusko před 10 lety zasáhlo do referenda o vystoupení Velké Británie z Evropské unie, prohlásil premiér Andy Burnham. Bližší detaily o zásahu do hlasování neposkytl, varoval ale, že podobné aktivity nadále probíhají například ve Francii a Německu. Německý tenista Alexander Zverev

0: tanci vás před mnou chvíli vyzval Barry Can't Swim, protože doznívá skladba Dance, Dance, Dance.
1: Slyšel jsi někdy o Condé Nast Traveler's Reader's Choice Awards?
0: Tak to ti můžu říct naprosto přesně. Neslyšel.
1: No, tak je to, jsou to ceny pro jako cestovatelské země, nebo prostě pro země, jsou to samozřejmě ceny, které, o kterých rozhodují cestovatele, a mimo jiné byly vyhlášeny nejpřátelštější země Evropy a světa. Hmm. Tak v Evropě, hádej, kdo vyhrál?
0: My.
1: No, bohužel ne. Irsko.
0: Irsko jsou nejvíc jako přátelští. Ano, ano.
1: Friendliest country in Europe. Dostali cenu a v celém světě je potom nejpřátelštější zemí Kostarika.
0: Ani v jedný z nich jsem nebyl a jsou tam i další místa na bedně, takže prostě rovnou ultimátní výherci.
1: Rovnou jenom výherci, no.
0: Tak Češi, měli bychom s tím trošku zahýbat, ne?
1: Jenže my nejsme přátelský právě.
0: Ale jsme docela. Víš co, my se dlouho otvíráme,
1: no právě,
0: ale jakmile
1: asi
0: už se jednou otevřeme, tak to myslíme vážně.
1: To je
0: víš
1: pravda,
0: co, já
1: no.
0: jsem se setkal s tím, že třeba nevím, mluvil si o Latinské Americe, tam se toho spoustu nažvaní. Hmm. A když ti někdo řekne, to se klidně zastav na návštěvu, my tě rádi uvidíme, tak je to jenom fráze.
1: Jo.
0: My, když u nás někoho pozveme na návštěvu, tak počítáme s tím, že ten dotyčný někdy dorazí, nebo minimálně se připomene s tím, že by dorazil. Hmm. Jo? Ale říkám, jakmile už se otevřeme, tak jsme kamarádi.
1: No dobře, tak prosím vás.
0: Příští rok bedna, jo?
1: Milí spoluobčané, zabojujte, buďte přátelštější k cizincům a třeba příště v této prestižní anketě zabudujeme víc než Irsko. Express. Express.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
2: Kino?
3: Kino.
2: Der Film?
3: Film.
2: Warum?
3: Proč?
2: Wann? Wo? Aha, das Filmfest.
3: Festival německým mluvených filmů.
2: Ja, ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
4: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
2: Čusí!
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
8: dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na
8: váš názor. Váš názor.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.
13: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termíny na vyšetření plodnosti. Nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
14: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodu i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
15: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
16: Podzim chutná nejlíp, když je pestrý. Nové sezonní menu v salaterii Ugo v obchodním centru Letňany přináší oblíbené podzimní suroviny, svěží kombinace i poctivé polévky. A nechybí ani dýně. Hned v 5 různých podobách. Stavte se ochutnat podzim do Ugo v obchodním centru Letňany.
17: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
18: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
17: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
19: Music. First.
6: Express FM.

0: hlasy přijdou povědomé, tak vězte, že to byly Cindy Marceau a Joffie Ders, tedy Nathalie ze Skyline, která si začala říkat Cindy Marceau. No a Joffie Ders, neboli Žovku Dařbianovou, určitě znáte mimo jiné díky Midi, anebo díky její účasti v Survivoru.
1: A určitě taky znáte Jeremy Clarksona. A to buď z jeho pořadu starého Top Gear, a nebo z toho novějšího The Grand Tour. Oba už jsou v podstatě v tuhle chvíli historií.
0: Ještě bych přidal jeden pořad. Clarksona Farma.
1: Ano, ale my se dnes budeme věnovat autům. A pro ty dva pořady jsou auta právě typické. A Jeremy Clarkson posílá do aukce tři slavná auta právě z The Grand Tour. A jsou to docela pěkný kárky, jo. Já jsem tady takhle si našel. Ta první z nich je Lancia a ta je z posledního dílu Grand Tour. A ten je asi nejzajímavější, myslím, vozidlem z té nabídky. Ano. Je to modrá Lancia Monte Carlo Spider z roku 1982. A není výjimečná jen tím, že ji slavný moderátor řídil. A právě s ní totiž Clarkson absolvoval poslední dobrodružství po boku Hammonda Maye a ve finální epizodě The Grand Tour s názvem One for the Road. Legendární trojka se tehdy vydala na cestu napříč Zimbabwe a Botswanou, kde tyhle ty starý sportáky dostali pořádně zabrat. No. A samozřejmě, že ta Lancia to přežila a moderátor si ji natolik oblíbil, že si ji po natáčení ponechal. Konec konců jako řadu jiných aut. A auto dostalo několik svérázných úprav, které televizní diváci dobře znají. Zadní světla z Ferrari 308, čtveřici koncovek výfuku nebo kola z Lancie Delta Integrale a nechybí ani specifická modrá barva Lotus Blue a upravený interiér s látkovými sedadly. Druhá kráska automobilová, kterou Clarkson nabídne, je Alfa Romeo GTV 6 z roku 1983, kterou Clarkson pro změnu řídil v epizodě Well Aged Scotch. Ta se odehrávala ve Skotsku, kde se moderátoři vydali na cestu právě ve třech klasikách z Itálie. Clarkson tehdy vsadil na Alfa Romeo, zatímco jeho kolegové na Lanci a Fiat. Pod kapotou červeného kupátka se ukrývá legendární atmosférický šestiválec Buzo o objemu 2,5 litru. A motor, který automobilí nadšenci dodnes opěvují nejen pro jeho charakter, ale především pro nádherný zvukový projev. To byl dvojčík. A jdeme do finále.
0: Ano.
1: Třetí kousek je úplně z jiného soudku. A je to Lincoln Continental Mark Římská 5 z roku 1978, což je obrovský kupé s délkou kolem 5,8 metru, mohutnou přídí a luxusním interiérem. Tenhle ten americký koráb se objevil v epizodě Lockdown, během níž se Clarkson, Hammond a May proháněli po Skotsku ve starých Amerikách. No a tomuhle Lincolnu pod kapotou tepe osmiválec o objemu 6,6 litrů, jenže ani to britskému moderátorovi nestačilo během natáčení, proto auto dostalo systém vstřikování oxidu dusného, který měl obrovskému kupé dodat potřebnou porci výkonu. Známe ho všichni prostě, Clarkson potřeboval vždycky pořádně nabušený káry. No a teď asi řada z vás by se chtěla zeptat, kolik za ně. A to je zatím velká neznámá. Protože všechny tři automobily zamíří do aukce bez rezervní ceny. Novými majiteli se tak jednoduše stanou ti, kteří nabídnou nejvíc.
0: Aha.
1: No a co se týká dražby samotné, tak ta proběhne 14. listopadu tohoto roku v rámci akce NEC Classic Motor Show v britském Birminghamu, kde se o prodej postará společnost Iconic Auctioneers. Ano, a očekává se slušná přetahovačka, protože auta s takhle výraznou televizní minulostí, obzvláže spojení s Clarksonem, se v aukci neobjevují každý den.
0: Tak se budeme těšit. A když jsi říkal přesně, že to je?
1: 17. listopadu.
0: Jo,
1: 14. listopadu.
0: No tak musíme potom na to se zaměřit a podívat jestli se, za kolik se to prodalo, jestli se to vůbec prodá.
1: Jako oni se Clarksona ptali, proč ty auta prodává.
0: No.
1: A on říkal jednoduše, prostě pro ně nemá využití, nemá na ně čas, nemůže si je užít, že jo. Takže
0: jasně.
1: To je samozřejmě jako dost zásadní, no. A sám Clarkson řekl, že bude lepší, když skončí v rukou někoho, kdo s nimi bude pravidelně jezdit.
0: To je hezký. Drive. Odpolední drive.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehoda vás potrápí na dálnici D2, a to hned na výjezdu z Brna ve směru do Bratislavy. D11 hlásí nehodu na exitu 35 směr Hradec Králové. Je tam překážka na vozovce a projedete se zvýšenou opatrností. D35, 150. km ve směru do Olomouce. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Havarovaná dodávka, která právě teď je odtahovaná. Silnice 1/35 v katastru obce Mohelnice. Na Šumpersku, tam je silnice dokonce uzavřena. Svatováclavské náměstí v Hradci Králové a Michalské náměstí v Ostravě taky hlásí nehodu, tak jeďte opatrně, ať už jedete po dálnici, přes náměstí nebo kamkoliv, ať jedete opatrně a v pořádku.
1: Express FM.
3: Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme, od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
1: Express FM.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: V doprovodu Fever jsme se podívali na měsíc v rámci doznívajícího tracku To the Moon and Back.
1: A protože už jsme zpátky, tak se usadíme pevně na zemi a já ti prozradím, jaké jsou podle vědců zvyky, které udržují páry šťastné. Nejsou to úplně jako věci, které asi tě překvapí, ale možná některé se ti možná nebudou ani líbat. Líbat taky.
2: No. Líbat by tam mělo být, ne?
1: Společný smích, oslavování vzájemných úspěchů, zkoušení nových věcí, projevování vděčnosti, tak to jsou taky ty věci, které asi všichni jako tušíme. Je to taky ale třeba nemít rád stejné lidi. Jo, že si třeba řekneš, ježiš, tam to je blbec, a tvoje žena řekne, no není to zase tak hrozný, a ty vlastně jako potřebuješ přesvědčit, že to vlastně trochu blbec je.
0: A nebo spíš nepotřebuji být kámoš s jejíma kámoškama třeba, že?
1: No taky, no a to už to, tady to má být, jako že sdílíš tu, jako, nechci říct úplně nenávist, tu nelásku k těm stejným lidem, jako
0: no. Jo.
1: No potom to je věc, která se ti určitě nebude líbit, ale je to tak, můžete před sebou i prdět. To vás prý jako udělá šťastnými ve vašem páru.
0: Nás ne.
1: Ty jsi říkal, že já to se tě netýká.
0: Upřímně, já tohle to nechápu.
1: Vědci, no víš, hele, věda...
0: Je zajímavý, že kolikrát ty věci ani nemají holku, jako jo.
1: To je možná pravda.
0: Možná z tohohle důvodu.
1: Ale
0: jako.
1: Tohle to je z průzkumu. Jakože no. Ty lidi se to jako jenom, ty věci to jenom vzali ten průzkum.
0: A
1: jako.
0: Je to u nás nebo americký průzkum?
1: Já myslím, že celosvětový.
0: Celosvětový,
1: to byl dokonce,
0: no, tak vidíš to.
1: Nechci ti lhát.
0: No tak jsem z další. No.
1: Ano, je samozřejmě smát se spolu, tak ano. To je jasný, že jo. No, potom tam je taky zkoušet nové věci, třeba jako, nemyslím teda jenom jako v posteli, ale třeba jít spolu na kurz keramiky.
0: Jo.
1: Nebo tak něco. No.
0: Proč ne, že jo?
1: Pak je to taky to, že byste si měli rozdělit vaše denní práce domácí. Hmm. Jo, takže ty třeba uvaříš a ona uklidí, druhý den to otočíte, viď? No. 20-sekundová obětí a mělo by jich být několik za den.
0: Hmm.
1: No, a samozřejmě čím delší budou, ale 20 sekund je minimum.
0: Jo. To dávám, to je v pohodě.
1: Jo, tak to je dobře. No a právě tyhle ty malé každodenní okamžiky jsou stejně důležité jako ty velké romantické kousky, které třeba, nevím, když si žádal o ruku a prostě vyslal si celý byt růžovými lístky a poklekl si za svitu svíček, tak to samozřejmě taky vás utužilo dohromady, ale i tyhle ty jako malý jako fouzoká blbosti vám prý můžou pomoct podle vědců.
0: Svět je plný důležitých maličkostí.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Omluva Filipa Turka hnutí Duha nesplnila podobu, o jaké rozhodl soud hnutí, proto podnikne další právní kroky a bude ji vymáhat exekučně. Jakýkoliv útok Ruska na člena NATO by byl zcela marný, uvedl vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, americký generál Alexus Grinkevič. Aliance je podle něj odhodlána se bránit a bojovat, zároveň však zdůraznil, že bezprostřední konflikt neočekává. Česká média spekulují o možném třaskavém odchodu hvězdy brněnské Komety Kristiana Pospíšila do pražské Sparty. To ještě přiživila aktuální absence brněnské útočníka v posledních dvou duelech. Podle asistenta trenéra Kamila Pokorného, ale slovenský reprezentant chybí ze zdravotních důvodů. Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, večer v Čechách místy déšť. Teploty 12 až 16, na horách kolem 6 až 9 stupňů Celsia. To byly poslední zprávy dnešního dne a před námi poslední hodina Express Drive pro pondělí 12. října.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Miley a její Bass Persuades. No a já můžu prozradit, že Miley je oblíbená zpěvačka tady mého kolegy, ale ne proto, jakou dělá hudbu, ale proto, jak vypadá. A možná by jí pozval i někam do restaurace. A kam bys jí pozval dneska?
1: Já dneska bych jí pozval do Příbramy.
0: Do Příbramy, tam by se určitě líbilo.
2: No to víš, že jo. Já myslím, že jo, že ona to bude holka do nepohody, která přespí pod čirákem a no, počkej, ještě ti rozdělá
0: oheň. Nechce jít ani turbasem. No. To je rozmazlená fiflena.
2: Ale do vlaku určitě sedne, akorát no, turbasí. No každopádně, jestli se mi podaří dostat do hospody na Vršíčku, tak ti dám vědět, jo. Dneska, jak už jsem prozradil, se vydáváme do města, kde se po staletí těžilo stříbro a olovo a kde hornictví ovlivňovalo prakticky úplně všechno. Od podoby města přes zaměstnání jeho obyvatel až po hospody, ve kterých se po šichtě zapíjeli úspěchy i neúspěchy, jak už to tak v životě chodí.

0: No a jednu takovou hospodu najdeme na Březových horách. Jmenuje se Na vršíčku a její historie sahá až do roku 1839. To znamená, že když tady podle tradice začali čepovat pivo, českým zemím ještě vládl císař Ferdinand I. Dobrotivý a do vzniku samostatného Československa zbývalo téměř 80 let. Hospoda stojí v původním hornickém domku jen kousek od dnešního Hornického muzea Příbram. A hornickou minulost tady nepřipomíná jen název. Interiér má zachovaný tradiční charakter. Výčep od salonku odděluje úzká chodba, která připomíná důlní prostory. Zajímavý je i zdejší jídelní lístek a názvy skutečně odpovídají hornickému prostředí. O tom se přesvědčte sami, to teďko nebudu tahat na sluníčko. Spíš se podíváme na jednu specialitu místní, a to je smažený sýr. Ale ne ledéký. Už řadu let tady pořádají víkendovou akci, při které nabízejí smažák z hranolky a tatarkou za symbolickou cenu. A v únoru roku 2024 stála tato u nás oblíbená pochoutka pouhých 50 korun a zájem byl takový, že za jediný víkend kuchyní prošlo neuvěřitelných 1180 smažených sýrů.
1: Ty kráso.
0: Podle tehdejšího provozovatele Jakuba Huška tuto tradici založil jeho otec. Nešlo přitom ani tak o vydělávání peněz jako o způsob, jak hospodu zviditelnit a přilákat nové hosty. A ještě mám jednu zajímavost, přestože jde o klasickou českou hornickou hospodu, v roce 2024 se mohla pochlubit tím, že jako jediný podnik v republice nabízela slovenský zlatý bažant čepovaný přímo z tanku.
1: Aha.
0: Nevím, jak je to teďko.
1: To tam vozili až takhle daleko?
0: No, prostě vsadili na bažanta. Dnes má Na vršíčku stylově zrekonstruovaný interiér pro 50 hostů, salonek s dalšími 32 místy a v létě také příjemnou terasu s výhledem na západy slunce nad Brdy. Takže, pokud někdy zavítáte do Příbramy, třeba na prohlídku zdejšího hornického muzea, máte další tip, kam zajít na oběd nebo na pivo a možná si přitom představíte, kolik generací místních horníků se za těch téměř 200 let mohlo v těchto místech potkávat.
1: Já bych vám tady Příbram doporučoval, pokud to nemáte úplně třeba přes celou republiku, nejenom Hornické muzeum, ale taky památník Vojna, ať vidíte, čeho byly ty bolševický svině schopný.
2: Express. Express Drive.

0: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
6: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn dodo, pěkně bavzen, zjišťuje jen ty tělo sínsí, jen hanka hao.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Express.
9: Music first.
10: Express FM.

0: Holy Ghost.
1: Caput Christo des Lecio.
2: Za měsíc a jeden den se dočká nejenom Michal.
3: Ano. Už brzy to bude. Začne karneval světla a my prosvítíme náš éter nějakými dalšími hezkými singly od jedné nadějné irské čtveřice, která to spolu táhne v nezměněné sestavě už 50 let.
2: Ano, znělo to trošku jehovisticky s tím prosvětlením, tak doufejme, že tě tato tvoje oblíbená čtyřka nesklame a nepřihodí k těm už zveřejněným věcem nějakou vatu.
3: Já se už ale těším, až za nimi poletím a právě o letecké dopravě je můj další příspěvek, protože jsem tady sezbíral pár zajímavostí o letecké dopravě. To, že je to nejbezpečnější přeprava světa, to asi si nemusíme říkat. Ale věděl jsi třeba, že piloti mají každý jiné jídlo, aby náhodou, kdyby to jedno bylo zkažené a byl by pak celý otrávený z toho, aby byl když tak jenom jeden?
2: Ne, to jsem nevěděl.
3: No, to je zajímavý, veď? Ale jako má to logiku samozřejmě.
2: No
3: že?
2: Víš co, ono jako bohužel jako kluci jako mají zodpovědnost za řadu cestujících a kdyby se oba dva, dejme tomu, kdyby se třeba obou dvou neudělalo jako nejlíp, tak je to takhle nejlepší, takže dobrý.
3: Letadlo může plachtit více než 150 km, aniž by mu fungoval motor.
2: Kolik 150
3: km? 150 km, no. To je docela dobrý, veď.
2: To jo, no. Tak ono to máš za chvilku, veď.
3: Nemůže jen tak spadnout z nebe. Že jo, jak se jako říká, no úplně spadlo z nebe, no. Ono právě plachtí nejdřív a potom to pak jde, no.
2: Když to ten pilot správně nasměruje.
3: Když to ten pilot správně nasměruje, tak samozřejmě může to spadnout, ono to občas spadá, to víme, jo, ale furt je to nejbezpečnější. No, dokonce mají i několik záložních systémů elektronických, kdyby náhodou nějaký se jako pokazil, tak aby ten další mohl fungovat.
2: Prostě rezervička.
3: No, přesně tak. Turbulence není důvod k tomu, aby letadlo havarovalo. Stejně tak, jako když do něj uhodí blesk. To všechno by měl zvládnout.
2: No ale vysvětluj to těm nebožákům cestujícím, že jo? Že ta turbulence a ty propady vůbec nic neznamenají.
3: No a zakončíme to takovým jedním rekordem, což je teda věc, kterou bych nechtěl absolvovat, ale zatím nejdelší let byl 20-hodinový v kuse. A to já bych asi nedal na palubě teda.
2: Já dával asi 14, no.
3: V kuse?
2: Jo.
3: Jo, tak to ti teda, to tě obdivuju. Já jako mě stačilo těch 9 hodin z Doha do Indonésie, do Jakarty a byl jsem z toho úplně polámaný a už jsem se těšil, až vylezu ven a protáhnu si svoje údy.
2: To chápu. Bohužel tady u toho v tomhle případě nefunguje, čím častěji lítáš, tím si víc zvykáš. Pro mě to vždycky bylo horší a horší.
3: Jo, já myslím, že to je třeba i trošku věkem, že no. jako člověk je rozlámanější i po ránu, natož po pár hodinách, pár více hodinách v letadle.
2: No a druhý faktor je ta ekonomická třída, že jo?
3: Co si budem povídat. Do biznisu nás bohužel nepustějí.
2: Zatím.
3: Jsme chudina.
4: Express Drive. Na Expressu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na nehodu pozor na silnici 22 u Strakonic a taky na 56 u Markvartovic na Opavsku, Ostravská v Bohumíně, taky u Ničovská ve Šternberku na Olomoucku, Purkyňova v Přerově anebo Hulínská v Kroměříži hlásí nehody. Tak dejte pozor, jeďte opatrně a hezký večer z Express Drive.
1: Express FM.
3: Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Zlato, co máš dneska v plánu?
7: No přece všechno.
8: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
9: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
10: Trenírkarna.cz.
11: Hlášení pro lovce slev.
10: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
12: Music. First.
2: Express FM.

0: To byl Hozier se songem Someone New. Máme krátce před 19. hodinou, což znamená jediné.
1: Naše ádie už zazní éterem a my se na vás budeme těšit zase zítra mezi 16. a 19.
0: Mějte krásný pondělní večer, nebojte se, to je jenom rozjezd týdne, takže zítra už bude lépe.
1: Ano, bude lépe, budeme nabití ještě více informacemi, přineseme vám nabídku ještě zajímavější restaurace, je úterý, to znamená, že tady budou knižní tipy, zkrátka můžete se už jenom těšit, ale naše vysílání samozřejmě jede dál, už za chvíli repríza Express Trendů a taky repríza Express Edge.
0: Jo, bude to pestré, myslím si, že zrovna ten Express Edge je jeden z těch, kde jsem trošku cedil krev, abyste měli poslouchat co novýho, takže určitě si ve 22 hodin naše rádio opět nalaďte, pokud si budete dávat pauzičku.
1: A my se na vás těšíme. Zítra.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
7: Express FM.

0: Express Filmex.
1: V kinech se tento týden objeví drama ověnčené Zlatou palmou v Cannes. Jmenuje se Fjord a je rumunským kandidátem na Oscara. Ve snímku o rodině a o společnosti, která jí soudí, herecky září Sebastian Stan a Renate Reinsve. O co jde? Mladá rumunsko-norská rodina s pěti dětmi se usadí v odlehlé vsi v mrazivé krajině u norských fjordů, kde hledá nový začátek. Jejich vřelé přijetí ale naruší obvinění. Učitelka totiž objevila na těle jejich dcery modřiny. Rozbíhá se vyšetřování a soudní proces, který s ohledem na přísný norský systém na ochranu dětí může skončit jejich odebráním. Fjord otevírá otázky, na které neexistují jednoduché odpovědi. Kdy má stát právo rozhodovat o tom, co je správná výchova? Snímek režiséra Kristiana Mudžiu je tak obrazem současné Evropy, v níž se střetávají různé představy o rodině, výchově, svobodě a odpovědnosti.
2: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
3: Yes, with five, unless there's some discipline now.
1: Velrybí pád. To je americký survival thriller, jehož pouhá synopse ve vás teď může vyvolat úzkost a stres, pokud trpíte klaustrofobií. Austin Abrams se jako kluk jménem Jay vydává potápět k pobřeží střední Kalifornie, aby našel ostatky svého otce. Během ponoru ho ale spolkne masivní vorvaň obrovský. Jay se ocitá uvězněný v jeho slizkém břiše se zásobou kyslíku na pouhou hodinu a přesně tak dlouho to s ním v útrobách velryby budete muset vydržet i vy. Jay si mezitím připomene všechny návody k přežití, které mu vštěpoval jeho táta. Kromě Austina Abramse, který po hororu Resident Evil zažívá další den blbec, na plátně uvidíme Joshe Brolina a Elizabeth Shue.
4: The ocean is dangerous. So what options does that leave you?
0: Express Filmex.
5: Na Express FM.
6: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
5: Express.

0: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Music. First.
4: Express FM.

0: Posloucháte Express FM. Express.
1: Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu Trendy Express.
1: Posloucháte další nedělní Trendy Express. Já vás zdravím. O čem to dneska bude? O podprsenkách, o spodním prádle. Takže pro všechny, kteří si říkají, je, to už bych chtělo něco novýho, ale já nevím co, jak, jaký materiály, od koho, nebojte se, na ty všechny otázky vám odpovíme s mým hostem. Tak pojďme na to.
0: Trendy Express. O všem, co je trendy.
2: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: Development manager.
1: Já mám na starosti v Astratexu vývojový tým, konkrétně vývoj spodního prádla a plavek.
0: A jak to funguje, takový vývoj spodního prádla?
1: Záleží na tom, jestli začínáme s čistě nepopsaným listem a začínáme úplně od nuly, nebo jestli inovujeme jenom stávající produkt. Pokud začínáme od nuly, tak ten proces je opravdu dlouhý. Začínáme třeba se skicou na papíře a s vybraným materiálem, nebo s nějakou myšlenkou, co chceme zákaznicím přinést. A potom ten vývoj vlastně probíhá tak, že máme první prototyp, ten testujeme, vyrábíme další velikosti, každý ten produkt vlastně testujeme zvlášť a testujeme na několika velikostech, na různých typech postav. A vlastně testují jak naše kolegyně, tak i lidé z nejbližšího okolí. Nejenom, že ten produkt nosíme, ale i se o něj staráme, pereme ho, sušíme, tak jako běžně se ke svému spodnímu prádlu chováme. A díky tomu my můžeme mít tu jistotu, že opravdu produkt, který jsme vyvinuli, nejenom skvěle sedí, dobře padne různým typům postav, je příjemný, že na se v něm bude cítit dobře, ale současně vydrží i běžnou údržbu.
0: A když takhle vyvíjíte nový produkt, máte třeba na mysli i to, že si říkáte, hele, my jsme si udělali tady nějaký průzkum, nebo víme, že o podprsenkách a o spodním prádle prostě kolují nějaký mýty a my teď jakoby tím vývojem chceme proti nim bojovat. Existuje něco takového, nějaký mýty, který mají prostě lidi někde vzadu v hlavě a pořád se to jako nedaří, je to nějak odnaučit?
1: Mýty určitě existují, je jich spousta. Myslím si, že spíš než aby zasahovali do vývoje, tak zasahují do fittingu nebo do výběru toho prádla. Jedním z nejčastějším je ten, že žena, která má velké poprsí, tak sahá po velkém obvodu. Tady zrovna můžeme říct, že se to týká vývoje, protože naše velikostní škála je opravdu široká. A konkrétně třeba na příkladu 75H vám můžu vysvětlit, že opravdu žena s velkým poprsím nemusí mít široký obvod, ale koupí si podprsenku s menším obvodem a s větším košíčkem. To znamená, ta velikostní škála je tak široká, aby vyhověla každé ženě, každému typu postavy a opravdu žena si vybrala to, co konkrétně potřebuje. Protože základem není to, aby se žena přizpůsobovala podprsence, ale aby se vybrala takovou podprsenku, která jí prostě bude sedět a bude vhodná přesně pro ní.
0: Posloucháte Trendy a jak si vybrat správnou podprsenku, to vám prozradíme z Market za malou chvilku.
2: Trendy Express na Express FM.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Trendy Express. Mým hostem v pořadu Trendy je dnes Markéta Pášová, development manažerka v Astratexu. Markét, mluví se podle mě o tom už roky, že ženy si často vybírají špatnou podprsenku, že nejsou si jistý, jak se přesně vybrat. Už jste o tom chvilku mluvila, jo, košíčky, obvod, něco, tadyhle. Co jsou takový nejčastější chyby, co ženy dělají při výběru podprsenky?
1: Nejčastější chybou při výběru podprsenky je větší obvod, protože žena se chce cítit pohodlně, takže šáhne po větší velikosti a myslí si, že jí bude dobře. Ale ve skutečnosti ten obvod nesedí na svém místě. V průběhu dne se různě posouvá, žena se pak necítí dobře, protože pořád upravuje tu podprsenku, vlastně jí můžou někde vyklouznout i prsa, což úplně není žádoucí. Takže opravdu ten správně zvolený obvod je strašně důležitý. A naproti tomu si ženy třeba vybírají menší košíčko. Oni někdy se zaleknou toho, že mají moc velké to písmeno a vlastně se toho trošku bojí, takže si radši vemou menší, což ale potom může způsobit různé otlaky na těle, ať už malá kostice, která se zařezává do poprsí, nebo malý košíček, jehož horní okraj zase vytváří nepěkný zářez na poprsí. Takže opravdu je důležité, aby žena si vybrala správně tu svoji velikost. Stejně tak, pokud si zvolí velký objem nebo velký obvod té podprsenky, tak může dojít k tomu, že ten obvod nedrží správně tu váhu toho poprsí a ta zátěž se vám přesune na ramínka. Ramínka nejsou jeřáb, to je jeden z mýtů, že ramínka drží prsa, ale opravdu ne. Správně nafitovaná podprsenka vám bude držet i tak, když si ramínka schodíte dolů. Tak stejně tak, pokud máte dobře nafitovanou velikost obvodu a velikost košíčků, měla by podprsenka zůstat na svém místě, i když si ta ramínka spustíte dolů.
0: A jak vlastně na to, jak poznám, že třeba mám právě špatný ten obvod, tak je to jasný, tak buď mě to jako škrtí, takže si říkám, trošku, mě to jako dusí, nebo to mám plandavý, ale jak se to správně změřit, jak to správně vybrat a jsou, když se jako obleču, jak vím, že tohle je to, co jako mám správně.
1: Dobře, takhle do rádia se to vysvětluje trochu těžko, ale pokusím se to popsat. Správně nafitovaný obvod je takový, který vám sedí hodně natěsno. Říká se, že by se tam měly vejít mezi vaše tělo a obvod podprsenky zhruba 2 až 3 prsty. Každá podprsenka má regulaci zapínání, máte tam minimálně 2, 3, 4 polohy. To znamená, že i v průběhu měsíce, když se nám mění tělo, můžeme si tu podprsenku posouvat. Správně nafitovaný obvod je vodorovný, to znamená ve stejné výši, jako je vepředu, je i vzadu, je to zhruba v dolní části lopatek.
0: Aha. Takže když mám vzadu takový kopec, tak to mám blbě.
1: Tak to je špatně, ano. Potom vám vlastně ten obvod nedrží poprsí, gravitace vám táhne prsa dolů a všechna ta zátěž vlastně spadá na ramínka, což může vést i k nějakým zdravotním problémům, přetížení trapézového svalu a podobně. Takže správně nafitovat obvod, to je základ. A potom košíčky. Košíčky vlastně jsou správně nafitované tehdy, když ta kostice vám vede do středu toho podpaží, nezařezává se do prsa, nikde vám nic neodstává. Střed podprsenky by potom měl ležet správně na hrudníku a správně uložené prso v košíčku je takové, kde není žádný volný prostor. Ani v dolní části košíčku, ani v horní, ale stejně tak se nesmí ten košíček nikde zařezávat.
0: A nějaká psychologie na to, kdy se právě ženy bojí, že tam mají moc vysoký to písmenko? Existuje na to něco?
1: Je to jenom číslo. Vlastně to číslo, které, když třeba přijdete k nám na brafitting, dostanete vaše startovací číslo, tomu říkáme, a to je ta velikost, kde byste měla začínat, zvolit tu podprsenku a když se v ní cítíte dobře, tak je dobrá. Když ne, tak prostě posouvat, ale je to jenom číslo. Je to jenom informace, kde v tom výběru začít.
0: A možná pomůže právě ženám i to, že najednou se řekne, podívejte se, vy si kupujete malý košíček a najednou, ale když jste jako ženy konečně si oblečou tu správnou podprsenku a najednou se v tom cítí jinak, že možná to i na to pomůže, že se řeknou, no, máte pravdu, cítím se v tom, ale ty tak skvěle, tak si budu kupovat jenom D a už se toho nebudu tolik bát.
1: Tak určitě, jako správně zvolená podprsenka dokáže dle mého i trochu povzbudit sebevědomí ženy. Myslím si, že i ženy třeba s plnějším poprsím, když zvolí podprsenku třeba střih s podpůrným bočním dílem, tak vlastně dokáže opticky i zeštíhlet tu siluetu, protože ten podpůrný díl nebo jakýkoliv jiný střih podprsenky nebo některý z jiných střihů podprsenky vám ta prsa přiblíží ke středu, čímž jako opticky zeštíhlí tu siluetu těla. Když pak k tomu zvolíte ještě vyhlazující spodní prádlo, tak můžete dosáhnout opravdu jako dokonalého efektu. A myslím si, že když žena dobře zvolí svoje prádlo a cítí se v něm dobře a sama sobě se líbí, tak je to i vidět navenek, protože působí mnohem příjemněji.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
2: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz
0: Novinka. Express FM.

0: Posloucháte pořad Trendy. Dneska to máme o spodním prádle, hlavně o podprsenkách. Je tady se mnou Markéta Pášová z Astratexu, development manažerka. Markét, vy jste tady mluvila právě, už jste říkala v tom minulém vstupu, že správný tvar, že nám to může pomoct se sebevědomím, se siluetou a tak dále. Těch podprsenek je obrovský množství. Spousta tvarů s ramínkem, bez ramínkem, já nevím, jaká balkonová, pušapka, taková, něco, sportovní podprsenky. Může toho být prostě už jako na ty ženy moc, že samozřejmě, tak já vybírám podle obrázku, že si řeknu, takhle bych chtěla, aby vypadaly moje prsa. A potom už teda dávám ty velký písmenka a řekněte mi, ale jak se v tom všem vyznat? Existuje na to nějaká encyklopedie, nebo mám si prostě zajít do obchodu a říct, podívejte se, já potřebuji podprsenku do plisových šatů, tady je mám, pomozte mi prosím.
1: Samozřejmě můžete vybírat podle internetu i podle příležitosti, dle různých kategorií na webu. My nabízíme zákaznicím i bra fitting centrum, kde vlastně si zákaznice zarezervuje čas jenom pro ní, přijde a naše kolegyně ji přeměří, doporučí střih hodný právě pro její prsa a pro danou příležitost. Samozřejmě jinou podprsenku žena obléká pro každodenní nošení, jinou podprsenku bude oblékat žena, která pracuje v kanceláři, jinou bude oblékat žena, která pracuje fyzicky, manuálně, je v pohybu, takže opravdu to prádlo by mělo být i přizpůsobeno tomu, pro jakou příležitost je nakupováno a vybíráno. Pokud si zvolíte podprsenku pod šaty, tak nemusí být až tak moc příjemná, protože od ní budeme chtít trošku větší službu a funkčnost než od běžné podprsenky, v které se prostě chceme cítit pohodlně celý den.
0: Takže nebát se toho, klidně si zajít prostě do bra fitting centrum, říct dobrý den, potřebu a oni mě tam zachrání, přeměřej, pomůžou mi. Uf. Další samozřejmě fáze potom je přesně ta starost o ty podprsenky. O tom jste taky mluvila, Marke, na začátku, když jsme se bavili o tom vývoji, že vy testujete i tohle. Dělají i tady lidi nějakou prostě pořád opakují nějaké chyby, že se o ty podprsenky, o to spodní prádlo starají nedostatečně nebo opakují nějakou chybu?
1: Určitě. Správná péče o podprsenku je ta, že podprsenku buď pereme v ruce, což myslím si, že mnoho z nás úplně nechce. Takže funguje ochrana, je to prací košík, který má v sobě i takové jako kostice, takže ochrání celou tu konstrukci podprsenky. Vy podprsenku před praním vložíte do toho košíčku, pořádně zapnete a můžete ji vhodit do prádla na příslušný prací program. Většina žen toto pere bez košíku, což je riziko nejenom pro tu podprsenku, ale pojďme si říct, že i pro tu pračku, protože taková zaseknutá kostice v bubnu pračky vám může způsobit nemalé problémy.
0: Ale prodlužuju tím i život toho prádla, že mi díl vydrží takový, jo, jak mají prostě lidi někdy takový to. Tohle to jsou podprsenky na ven, tohle to jsou domácí podprsenky a tohle to jsou podprsenky, které bych měla vyhodit, ale ještě jsem se k tomu nedostala.
1: Tak, přesně tak. Takže samozřejmě, ano, chápu tuto kategorizaci podprsenek, pak jsou taky ty nový, krásný pro ty nejlepší a nejspeciálnější příležitosti.
0: Jasně, že hodně sexy vzrušující podprsenka na prodloužený víkend,
1: který potom pereme v ruce, protože se bojíme, aby se jim něco nestalo. Ano. A samozřejmě záleží i na typu podprsenky. Jsou podprsenky z výšivky, z krajky a vždycky by to mělo být přizpůsobeno i ta péče tomu konkrétnímu produktu. Každopádně košík vám dokáže ochránit prádlo v pračce i před vlivem působení ostatního prádla. Můžete mít nějaký háčky. I ty háčky na podprsence se vám můžou někde zaháknout a něco vám poškodit, takže opravdu doporučuji prát v košíku.
0: Protože jsme v pořadu Trendy, tak podíváme se právě i na trendy za malou chvilku v pořadu Trendy. Jo, dává to smysl, ne? Trendy v pořadu Trendy. Tak jo, za malou chvíli.
2: Trendy Express na Express FM.

0: Express. Trendy Express. Posloucháte pořad Trendy, mým hostem je stále Markéta Pášová, manager development z Astratexu. Markét, my jsme v pořadu Trendy. Podléhá vůbec spodní prádlo nějakým jako trendům?
1: Určitě. Každý rok vlastně máme nové sezónní barvy, nový směr vzorů, printů, krajek. Třeba donedávna byly hodně květinové krajky používány na spodní prádlo. Dnes začínají být trendy i geometrické vzory, takže se i v tomto mění vzhled toho prádla. Obecně můžeme říci, že dříve byly hodně kupované podprsenky s pevnou konstrukcí. Teď více ženy přicházejí k pohodlnému prádlu nebo k prádlu s nějakými přidanými funkčními vlastnostmi, což třeba u nás můžete najít podprsenku s vyhlazujícími křídly. Různé inovace, ať už využití různých materiálů. U nás velmi oblíbený je materiál Spacer, který používáme jak ve spodním prádle, tak v plavkách. Takže ty vstupují do trendu jak nové technologie, tak i barevnosti, vzhled toho prádla a podobně.
0: Dobře, a tak příští rok pofrčí co v roce 2027?
1: V příštím roce, jaro, léto 27, tak tam je trendy výrazná modrá barva. Uh-huh. A vlastně přicházejí i různé pastelové barvy, což už vždycky na tu jarní letní sezónu bývají takové odlehčené ty barvy oproti podzimní.
0: A jak předpovídáte ty trendy? Máte prostě nějakou jako křišťálovou kouli, nebo funguje to podobně, aby dělá ďábel nosí prádu, jo? Tak, nebo to funguje podobně, že někde existuje nějaká takováhle Meryl Streep, která říká, hele, teďko příští rok pofrčí modrý podprsenky, nebo tyhle ty trendy spodního prádla se taky právě odvíjí od toho, co se děje na Fashion Weeku a vy se mi samozřejmě říkáte, OK, tak to je sice hezký i v Saint Laurent, ale něco potřebujeme pod to a Markéta řekne, pod to potřebujeme modrý podprsenky.
1: Tak. Ono vlastně celý ten modní průmysl je propojený. Takže jsou firmy, které vypisují konkrétní barvy, barevnosti pro daný rok a pro danou sezónu, protože vlastně vždycky máme sezónu jaro, léto a podzim, zimu. Různé printy, krajky, různé vzory a podobně. A samozřejmě někdy ty trendy jsou tak výrazné, že my je potřebujeme přizpůsobit i přání našich zákaznic tak, aby to bylo nositelné. Takže s tím to pracujeme.
0: A jsou nějaký trendy, že už jste si říkali jako v tom vývojovém týmu, tak to je, tohle bude trendy, jo? Tak dobře, jako moc se nám do toho nechce, ale bude to trend, tak pojďme do toho. Měli jste tam takovýhle nějaký jako úlet, že jste si říkali, tak to bude hodně, hodně velká divočina.
1: Mhm. Takhle konkrétně asi ne, my vždycky se ty trendy přizpůsobujeme trošičku té naší cílové skupině a těm našim zákaznicím, takže když je tam nějaká barva, kterou víme, že na tom prádle by nevypadala hezky, snažíme se vybrat nějakou podobnou, která by potom v tom konečném outfitu třeba to prádlo s tím oblečením ladilo, netlouklo se to, ale prostě bylo to přizpůsobené těm našim potřebám.
0: A povedlo se vám někdy naopak, že jste se stali v Astratexu úplným trendsetrem, že jste udělali nějakou podprsenku a najednou se to úplně jako roztrh se s tím pytel, že lidi najednou začali mít pocit, úplně, tak tohle je podprsenka našeho života, to potřebujeme nutně.
1: Myslím si, že něčím takovým byla naše Diva by Iva, podprsenka, kterou jsme vyráběli ve spolupráci s Ivou Kubelkovou, s naší ambasadorkou. A to byla hrozně zajímavá spolupráce, protože Iva přišla s konkrétním požadavkem, co přesně by chtěla, co by od toho prádla vlastně požadovala a pomáhala nám s tím vývojem, ladili jsme všechny detaily a vlastně ta podprsenka se stala velmi oblíbenou. Měli jsme na ní hodně pozitivních zpětných vazeb. A to tak, že jsme se rozhodli v další sezóně přijít i s plavkami, které jsme opět ladili a na poslední chvíli upravovali po testování při kampaňovém focení, takže to byla velká výzva, ale myslím si, že se to podařilo a opravdu hodně zákaznic je z ní nadšeno.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
2: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
0: Repríza pořadu.

0: Mým hostem v pořadu Trendy je dnes Markéta Pášová, development manažerka v Astratexu. Já doufám, že naše posluchačky, možná i posluchači, se dozvěděli zase, jak na to, jak si vybrat správnou podprsenku, jak o ní pečovat, i co budou aktuální a budoucí trendy. Markét, moc vám děkuju, že jste byla hostem v pořadu Trendy.
1: Děkuju, Báro.
0: No a já vám samozřejmě připomínám, abyste taky mrkli na náš web expressfm.cz do sekce podcast a tam si můžete dát kdykoliv jakýkoliv trendy znovu. Ano, mějte se krásně a buďte trendy.
2: Trendy Express na Express FM.

0: eyes. Look into the sun as a new day's rise.
1: Express.
2: Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Express Edge. Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge. S Petrem Novákem.
3: Krásný říjnový večer vám na Express FM momentálně přejí tvůrci hudebního speciálu Express Edge. Od mixu vás zdraví Pepa, od mikrofonu Petr. Začíná 876. epizoda a my tu s vámi budeme následující 2 hodiny vysílání. Dnes jsme si připravili poměrně pestrou společnost umělkyň, umělců a kapel celého světa. Většinu z nich jsme ještě nikdy nehráli, takže o toto bude zajímavější. A také jsme narazili na pár super kousků a z toho máme o to větší radost. Info Express Edge najdete na Facebooku, web expressfm.cz také znáte, takže pojďme k první dnešní věci. Z koraně pocházející Afterclank letos oslavili 25. narozeniny a my vám dnes připomeneme jejich poslední řadový titul z roku 2024, a to trackem Sentiment. Příjemný poslech přejí Petr s Pepou.

Pozdrav od našich německých sousedů doznívají Notwist, indie parta z Bavorska, fungující od roku 1989. O 12 let později vydali pátou řadovku Neon Golden, kterou živě představili i u nás a samozřejmě, že v jejich setu nechyběla ani námi nabídnutá singlovka Pilot. A v Německu se ještě zdržíme. Konstantin Gropper je známý pod pseudonymem Get Well Soon. Minulý týden vydal novou desku, která nám nemohla ujít a vám ji představíme v rámci songu Siri, What Ruined the West.

Pokud posloucháte Expresseč pravidelně, asi vám neunikla legendární a dnes již neexistující kapela God Machine. Jeden z jejich členů, Robin Proper Shepherd, si po smrti svého spoluhráče Jimmy Fernandéze založil kapelu Sophia. A právě od ní jsme vám hráli skladbu Undone Again. Pro někoho byla zásadní hudební stanice MTV, pro mě jeden čas i německá Viva 2, která divákům nabízela i zajímavé německé alternativní party. Mimo jiné je to Kotronik, partu z Hamburku. Ta je činná i v současnosti, my vám však zahrajeme její raný hit This Boy is to Kotronik.

0: O trochu němčiny v dnešním Express Edge se postarali Tokotronic, kteří jsou stále aktivní, a to i na koncertních pódiích. V úvodním bloku dnešního vydání Express Edge jsme již navštívili Dánsko, Německo, Rakousko a teď se podíváme do řeckých Athén. Tam totiž působí Theodor, umělec, který ve své tvorbě míchá elektroniku i indie rock a který má bohaté koncertní zkušenosti. My vám nabídneme jeho loňský track Breathe Into Me.
1: Posloucháte Express Edge.
2: Edge na Express Edge.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz. Když čtyři

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge, společnost vám dělají Petr s Pepou a před malou chvílí i The Box Rebellion. Anglický kvartet, kterému letos vyšla novinka The Second I'm Asleep, přinesla i dozývající skladbu Last of a Dying Breed. V dnešním úvodu jsem zmínil fakt, že při přípravách dnešního dílu jsem narazil na pro mě doposud neznámé kapely a jednou takovou jsou irští Columbia Mills, kteří kombinují elektroniku a pop a kteří doposud vydali dvě alba. My vám nabídneme věc s názvem Close to You.

Poznali jste předělávku legendárního hitu Born Slippy od Underworld. Jejími autory jsou Ten Fé, londýnská indie popová dvojka, která začínala jako pouliční a časem se přesunula do svých pokojíčků a odtud do studia i na koncertní pódia. Teď už ale The Sweet Serenade.

0: The Sweet Serenades pochází ze Švédska. Bohužel informací o nich je k dispozici poměrně málo a jejich web jim evidentně sebralo nějaké online kasino. Joachim Liebens je belgický umělec, který se ve 30 letech stal místní indie senzací. Především díky svému debutu a intenzivnímu koncertování. Letos v květnu vyšla novinka Boys Cry 2, která přinesla i následující single.
1: Express Edge
2: s Petrem Novákem.

0: repríza pořadu. Posloucháte hudební speciál.
1: Speciál na Express FM. Alone in Central Park when

Nové album This Mirror Waits a Ton od Interpol z našeho vysílání určitě znáte. My vám před malou chvílí představili druhý single Iron City a já dodám, že producentsky se na desce této newyorské party podíl Andrew Watt. Ostřílený matador, který trávil čas ve studiu po boku Dua Lipy nebo Liama Gallaghera. Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge a jsou u toho s vámi Petr s Pepou. Na řadě jsou Kyo, kvartet, který letos debutoval s nahrávkou Put a Smile on For Me. Pochází z ní i track Be Happy, tady je.

0: Ráno jsem si vzpomněl na kapelu Mona z Ohája, která měla před lety raketový start, ale pak se smrskla na one-man project Nicka Browna. Upřímně, poslední desky vydané pod hlavičkou Mona mě nebaví. Proto jsem pro dnešek šáhnu po třetí desce Soldier z roku 2008. Vy jste poslouchali píseň Not Alone. Za okamžik zaspomínáme na Morning Parade, nadějnou formaci z Anglie, která vydržela fungovat jen do roku 2014, takže v jejich diskografii jsou pouhé dva tituly. Ten druhý a zároveň poslední přinesl i následující věc. Morning Parade, Express Edge.
1: Express Edge a Petr Novák.

Expresseč můžete na Express FM v premiéře poslouchat každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí od 22 hodin. Podíváme se do Michiganu, kde působí Christopher Martin a Chris Phillips, a to pod hlavičkou projektu I Am Dynamite. Nepodařilo se mi zjistit, jestli je projekt stále činný. Následující skladba vyšla v roce 2012 a její název je Stereo.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge. S Petrem Novákem.
2: Hezký večer posluchačům Express FM přejí dnes ještě jednou Petr s Pepou. Jsme v polovině 876. dílu Express Edge, takže tu s vámi strávíme ještě jednou hodinu vysílání. Jak je naším zvykem, budeme pozvolna přitvrzovat a to se týká i dnešních umělkyň. Většinu skladeb dnes hrajeme poprvé, nemá to však vliv na kvalitu nabízeného materiálu. Express Edge najdete na Facebooku, Express FM na webu, to jen pro pořádek. Z kraje letošního roku se hudebnímu světu představili Lemon Sucker z Brightonu. Na úvod druhé půlky dnešního Express Edge vám nabídneme track Stain. Příjemný poslech druhé poloviny 876. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.

Tohle je pro mě objev roku. Říkej si Chalk a někdy v březnu představili prvotinu Crystal Punk, kterou jsem poslouchal celý včerejší večer a moc mě baví. Navíc si Chalk jako předkapelu vybrali Fontaines DC, takže s nimi vystoupí i v Praze. Právě doznívá single Pain. Teď se podíváme do anglického Blackpoolu, kde působí postroková ambientní parta Blanket. Všichni ze čtveřice hudebníků mají zkušenosti už z jiných formací. V lednu Blanket vydali zdařilou desku True Blue, ze které vybíráme track All in My Head.

Když jsem se díval na deskripci tvorby kapely Oversize, zaujal mě pojem grunge gaze. Přiznám se, že jsem ho doposud neslyšel, ale teď už budu vědět. Oversize loni vydali první titul Vital Sign a kapela v těchto dnech svým příznivcům nabídla nový single Separate. Podílel se na něm i nový zpěvák kapely Nick Nowak. Tady je.

0: Nespoměrně dost hudebně cestujeme. S kapelou Pale Skin jsme navštívili Švédsko, odkud pochází. Její tvorba bývá označována jako alternativní metal, ale trio v ní mísí i prvky trapu nebo hip-hopu. Konkrétně jsme vám pustili song Euphoric End. Zatím v dnešním Express Edge převládají kapely a umělci z Evropy nebo britských ostrovů, které navštívíme společně s manchesterskou partou Corella. Funguje 10 let a letos vydala album s pořadovým číslem 2. Najdete na ní i následující skladbu Thunderstrike.
1: Express Edge
2: na Express FM.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz. Když chci

0: od srdce. Belabel.cz
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Dead Sara. Na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge. Pokud je vám jméno Dead Sara povědomé, tak možná i díky tomu, že se jedná o kapelu, ve které působí Emily Armstrong, americká zpěvačka, která dostala šanci si za mikrofon stoupnout v Linkin Park. Otázkou je, kdy se dočkáme nového materiálu od kapely Dead Sara. Dnes jsme vám hráli 5 let starý single Hypnotic. Již tuto sobotu se v pražském Cargo Gallery představí anglická dvojka Blood Red Shoes. Pokud jste nikdy na jejich koncertě nebyli, měli byste to okamžitě napravit. Laura hraje na kytaru a zpívá, Steven bubnuje a také zpívá. Každopádně Blood Red Shoes jsou důkaz, že ve dvou se dá na pódiu udělat pořádná divočina. Takže sobota, Cargo Gallery. Očekávám, že Blood Red Shoes zahrají i tuhle hitovku.

Tolik velští The Joy Formidable v čele se sympatickou blondýnkou Rici doznívá 3 roky starý single Share My Heat. The Warning je mexická rocková trojka, kterou založily 3 sestry, Daniela, Paulina a Alejandra. Venku mají 5 studiovek a my se v jejich diskografii zaměříme na letošní věc s názvem Kerosene.

0: To byly The Warning, mexická rocková trojka, která se v březnu příštího roku představí v našem hlavním městě. Vystoupí v Křižíkově pavilonu B na výstavišti. V Londýně působí industriálně rocková kapela Saint Agnes. Baví nás její čerstvá třetí deska, která vyšla v květnu a ze které zařazujeme track Good Boy.
1: Express Edge.
2: S Petrem Novákem.

Nakonec se přes jen do Ameriky podíváme. Před chvílí nám společnost dělala kalifornská parta Sea Heaven, která v červnu vydala eponymní desku a na ní najdete i doznívající záležitost Long Goodbye. Na Express FM stále posloucháte hudební speciál Express Edge, jsou u toho s vámi Petr s Pepou a společně se Sea Heaven jsme otevřeli dnešní finálový blok. A vy víte, že v finále máme trochu přísnější. V Kalifornii ještě zůstaneme, připraveni jsou totiž Movements, kterými před měsícem vyšla nová deska Happier Now.

To byly Football Head z Chicaga v doznívající skladbě hostuje Snow Alert, šikovný hudební, kterého v Express Edge čas od času hrajeme. Stejně tak i A Day to Remember, čtverici z Floridy, která se albově naposledy ozvala před rokem, a to poměrně vydařenou osmou deskou. Mě docela zaujalo, že věc, kterou vám za okamžik pustíme, je na ní až jako poslední v pořadí. Jmenuje se Closer Than You Think, no a tady jsou A Day to Remember.

Injury Episode je název letošního titulu od anglické party Static Dress. Skladba Human Props byla předposlední v dnešním Express Edge. Z dnešní dvouhodinovky zbyl už jen čas pro závěrečné hudební rozloučení. Drahé posluchačky, drazí posluchači, děkujeme vám za vše, především za pozornost a podporu. Zpět tu pro vás budeme opět příští středu od 21 hodin, po případě v pondělí od 22 hodin, kdy vysíláme reprízu. Pepa vám mává od mixu, já, Petr, vás zdravím od mikrofonu. Mějte se krásně a rádi, kdyby cokoliv. Express Edge má své místo na Facebooku, Express FM pro změnu na webu. Pic a mír.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: 27. listopadu se koná Black Friday v obchodě s deskami, respektive Record Store Day Black Friday. U této příležitosti se rozhodli Chemical Brothers vydat 11 let starý single Go na 12-palcovém růžovém vinilu. Tenhle track se vrátil do hitparád díky filmu Apex z Netflixu, kde se zahráli Taron Egerton a Charlize Theron. Vinyl bude obsahovat ještě další dosud nevydané verze téhle skladby. Posluchači hlasovali v anketě zveřejněné v pátek 9. října na Billboardu a zvolili nejnovější LPčko Troye Sivana jako nejoblíbenější novou hudbu. Album v anketě překonalo Cardi B, Slater, Eminema, Pitbulla, Remy Wolf a další. A do nedělního uzavření soutěže získalo 56% hlasů, tedy nadpoloviční většinu. Rihanna říká, že má ve svém trezoru nejméně 170 nevydaných písní. Odhad učinila během živého vydání Fenty Beauty na TikToku minulou středu, když odpovídala fanouškovi, který se jí zeptal, kolik nevydaného materiálu má uloženo. Rihanna pro svůj výpočet použila nastavení kosmetické značky a řekla, pokud je v trezoru 10 produktů, pak mám alespoň 17 trezorů. Neuvedla, o jaké písně se jedná, kdy byly nahrány, ani neuvedla, která konkrétní várka bude vydána příště.
0: Express FM. Novinka. Novinka. Express FM. Every single night, I pray that my tits are sitting right. Moulin Rouge, my corset is so tight.
1: Adela.

0: mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jim pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magor. Trošku